Posloucháte noční vysílání Rádia Blaník a s vámi je Martin Ledinský. Je neděle 17. května, svátek má Aneta. Je to jméno hebrejského původu, stejně jako jméno Anna vzniklo z hebrejského Chanách nebo Hanách s významem milá, milostivá, milostiplná nebo líbezná. Z latiny, kdy bylo z původního Hanách odstraněno první písmeno H, vzniklo jméno Anna. Jméno Aneta pochází z francouzské podoby Anete, kdy po češtění znamenalo změnu koncovky a odstranění dvojité souhlásky. Tolik na Blaníku zajímavosti ke jménu Aneta. K svátku vám, milé dámy, s tímto jménem přejeme všechno nejlepší.

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Počasí v Česku bude v neděli velmi rozdílné, zatímco na východě země bude zataženo a trvalejší déšť, na západě už se dočkají sluníčka. V Čechách bude polojasno až skoro jasno, během dne i oblačno a jen ojediněl s přehánkami. Na Moravě a ve Slezsku bude ale zataženo až oblačno, na východě s trvalejšími srážkami. V Beskydech platí až do pondělí výstraha před vydatným deštěm. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, ale na Moravě a ve Slezsku bude jen kolem 10.
2: Ústecký kraj vás zve na Den pěstounství. V pátek 23. května vás na Mariánské louce v Děčíně čeká den plný zábavy pro celou rodinu. Akce probíhá v rámci oblíbeného dřevosochání a nabídne soutěže pro děti, pestrý program i setkání s pěstouny a odborníky. Přijďte poznat silné životní příběhy a podpořit náhradní rodiny. 23. května Mariánská louka v Děčíně. Den pěstounství Ústeckého kraje. Protože každé dítě si zaslouží domov.
3: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
4: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
5: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
4: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
6: A mají tam třeba i dětský kolečko?
5: Jasně, dětský nářadí a hračky, grill a solární lampičky pro mě a pro tátu autokosmetiku. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
7: Mat. Ten obchod mám rád.
8: Jarní únava a těžké vstávání. Co s tím? Naším hostem je nutriční terapeutka Hana Lang s 25-letou praxí. Dobrý den.
9: Dobrý den. Problém je v našich játrech, v našem filtru, který je po zimě zanesený. Pokud máme toxiny v těle, buňky nemají sílu a nemohou regenerovat a vy ztrácíte energii.
8: A co by nám mohlo ulehčit?
9: Samozřejmě speciálně upravená strava, ale i doplňky stravy, které jsou přímo určené na tento problém. Například od německé firmy Tiso.
8: Více informací o produktech Tiso najdete na mitolife.cz.

Jste s rádiem Blaník a hezkou noc vám přeje Martin Ledinský. Je neděle 17. května a svátek má Aneta. Narozeniny dnes oslaví například herec a tanečník Jiří Korn, je mu 77 let, dále herečka Lucie Polišenská, té je dnes 40. Narozeniny má také herečka Michaela Tomešová, její 35 let a oslavenkyní je i zpěvačka Markéta Konvičková a ta dnes oslaví 32. narozeniny. Z Blaníku přejeme všechno nejlepší a tady jsou další pohodové písničky, tak ať se vám noční Blaník hezky poslouchá.

0: počasí. Rádio
1: Počasí v Česku bude v neděli velmi rozdílné, zatímco na východě země bude zataženo a trvalejší déšť, na západě už se dočkají sluníčka. V Čechách bude polojasno až skoro jasno, během dne i oblačno a jen ojediněl s přehánkami. Na Moravě a ve Slezsku bude ale zataženo až oblačno, na východě s trvalejšími srážkami. V Beskydech platí až do pondělí výstraha před vydatným deštěm. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, ale na Moravě a ve Slezsku bude jen kolem 10.
2: Ústecký kraj vás zve na Den pěstounství. V pátek 23. května vás na Mariánské louce v Děčíně čeká den plný zábavy pro celou rodinu. Akce probíhá v rámci oblíbeného dřevosochání a nabídne soutěže pro děti, pestrý program i setkání s pěstouny a odborníky. Přijďte poznat silné životní příběhy a podpořit náhradní rodiny. 23. května Mariánská louka v Děčíně. Den pěstounství Ústeckého kraje. Protože každé dítě si zaslouží domů.
3: Takže co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu, vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
4: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
3: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
5: A mají tam třeba i dětský kolečko?
4: Jasně, dětský nářadí a hračky, grill a solární lampičky pro mě a pro tátu autokosmetiku. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
6: Mat. Ten obchod mám rád.
7: Chybí vám po zimě energie a lepí se na vás každá nemoc? Naším hostem je nutriční terapeutka Hana Lang. Hano, kde začít s jarním restartem?
8: Jelikož až 80% naší imunity sídlí v našich střevech, tak je důležité začít právě tam. A v tomto období jsou obzvláště důležitá živá probiotika, například doplněk stravy pro Emzan od společnosti Tyso, který obsahuje 31 kmenů a miliardy živých bakterií.
7: Více informací o ProEmsanu na www.mytolife.cz a nezapomeňte, že normální je být zdravý.

0: Posloucháte Rádio Blaník a pomalu se probouzíme do nedělního rána s datem 17. května. Svátek má Aneta, přejeme všechno nejlepší. Pojďme zpátky do minulosti. Dnes je to 63 let, co byl vyhlášen Krkonošský národní park. Stalo se tak v roce 1963. A před 35 lety první Čech vystoupil na Mount Everest. Byl jím horolezec Leopold Sulovský a psal se tehdy rok 1991. Tolik výročí a teď už na Blaníku další pohodové písničky. Dobré ráno.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.

0: očekávané události.
1: Přeji vám hezké ráno, před námi je neděle 17. května a tady už je tradiční přehled očekávaných událostí. V Beskydech může do pondělního rána vydatně pršet a tak dál platí varování meteorologů. Od dneška se může zvýšit odtok vody z krajiny. V rámci projektu Světlo pro AIDS se večer červeně rozsvítí vybrané budovy v českých městech jako připomínka obětí této nemoci, kde třeba o Libeňský zámeček v Praze, historickou radnici v Liberci a nebo Moravské divadlo Olomouc. V Hostíně u Vojkovic na Mělnicku dnes proběhnou křestové a křenové slavnosti, nabídnou gastronomické zážitky i soutěže. Na českobudějovickém výstavišti pak dnes skončí čtvrtý ročník Národního potravinářského veletrhu Czech Food Expo. Je součástí 33. ročníku výstavy Prokutily a zahrádkáře hobby. Většině dnes skončí čtyřdenní valštejnské slavnosti. Součástí je slackline show mezi jičínskými mrakodrapy, kde chodci budou chodit po lani nataženém mezi hotelem Restart a panelákem Věžák. Končí také dobrovolnická akce Zelený špindl. Spojuje veřejnost, místní obyvatele i návštěvníky hor s cílem společně uklidit Krkonoše po zimní sezóně. Příbor na Novojičínsku bude ještě dnes oslavovat narození Sigmunda Freuda a ve Švýcarsku bude i dnes pokračovat hokejové mistrovství světa. Český tým bude mít po dvou odehraných duelech ve dvou dnech volno. Zajímavými duely pak budou USA Británie, Švédsko Dánsko a nebo Itálie Slovinsko. Tolik očekávané události. Monika Holubová, Radio Blaník.

0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
3: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
4: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
3: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
4: Rodinné pasy a seniorpasy.cz. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
5: První únava a těžké vstávání. Co s tím? Naším hostem je nutriční terapeutka Hana Lang s 25-letou praxí. Dobrý den.
6: Dobrý den. Problém je v našich játrech, v našem filtru, který je po zimě zanesený. Pokud máme toxiny v těle, buňky nemají sílu a nemohou regenerovat a vy ztrácíte energii.
5: A co by nám mohlo ulehčit?
6: Samozřejmě speciálně upravená strava, ale i doplňky stravy, které jsou přímo určené na tento problém. Například od německé firmy Tiso.
5: Více informací o produktech Tiso najdete na mitolife.cz.
7: No, konečně! Pořádná podpora pro menší a střední podniky. Dotace v programu Optak. Na nové stroje, softwary, e-shopy, na co potřebujete.
8: Firma Maxi Dotace vám dotace zařídí.
7: Rozvíjejte své podnikání. Dotace až 1 000 000 korun pro menší projekty a desítky milionů pro ty velké.
8: Bez starostí a papírování. Maxi Dotace vše zařídí. Ozvěte se hned. Maxi

taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán.

0: prachy. Ty.
1: Nekoupíš.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.

Lítáš nad vodou, nenáhodou, a včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou, všude barvy jsou, zbývají naše tě.

0: Skvělé ráno, posloucháte Rádio Blaníka, za 5 minut bude 6 hodin. Co dál tady u nás? Jasně, že písničky, a budou to ty od Václava Neckáře.
1: Lékořící cesta ke mně ti zaroste jednou pro vždycky.
0: Jiřího Korna. A nebo slzy.
2: V plánu spousty dalších mil, fotky po kapsách.
0: Hrát si budeme hezky česky, ej ty výherní, jasně, že od Tomáše Kluse, tak poslouchejte Blaník, hezké ráno.
3: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Jak to vypadá s předpovědí počasí na ten dnešní den? Bude většinou jasno až polojasno. A očekávejte teploty, které vystoupí na 13 až 18 stupňů. Na horách to bude většinou teplota okolo 8, v Beskydech okolo 3 stupňů.
4: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
5: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
4: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
5: Rodinné pasy a seniorpasy.cz. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
6: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormem si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu v Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
7: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
8: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Úřad práce na superdávkách vyplatil miliony. Z evropské krajiny mizí Syslové. Hokejisté na mistrovství světa padli se Slovinskem. Krásné ráno přeje Eliška Votrubová. Za první čtvrtletí vyplatili úřady práce na superdávkách více než 563 milionů korun. Novou podporu v březnu dostalo téměř 34 tisíc domácností. Vyplývá to z dat Ministerstva práce a sociálních věcí. Superdávka nahrazuje příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavky na děti. Zatím je ale pobírají jen noví žadatelé. Na cestách může člověka překvapit náhlé zhoršení zdravotního stavu. U lidí s chronickým onemocněním, jako je cukrovka, je proto důležité, aby jejich blízcí nebo spolucestující věděli, jak v krizové situaci správně reagovat. Pokračuje diabetoložka Marta Klementová.
3: Je dobré informovat někoho, že jste diabetik, ideálně někoho, kdo cestuje s vámi, a poučit ho, jak vám pomoct, kdyby vám nebylo dobře. Nejčastěji se na cestách řeší hypoglykémie, předpokládáme, že se budeme více hýbat, tak nám může krevní cukr klesat dolů.
2: Lidé s cukrovkou by měli mít na cestách vždy po ruce dostatek rychlého cukru, například glukózové tablety, sladký nápoj anebo kostky cukru. Z Evropy v poslední době mizí Syslové. Podle vědců jim škodí současné moderní zemědělství. Klíčovou roli pro přežití Syslů totiž hraje tradiční hospodaření, a to pastva a mozaikovitá zemědělská krajina, kdežto intenzivně obdělávané plochy tito hlodavci teď opouštějí.
0: Fandíme hokeji.
1: Mistrovství světa na Rádiu Blaník.
2: Čeští hokejisté zapsali na světovém šampionátu první prohru. Ve druhém utkání překvapivě nestačili na Slovinsko, které v prodloužení zvítězilo 3-2. Nároďák tak nenavázal na úspěšné vystoupení Dánů, které porazil 4-1. Slovincům Češi na mistrovství světa podlehli poprvé v historii. Tolik zprávy, teď se na vás těší Martin.
4: Ano, jsem tu, hezké ráno, 6. hodina zaklepala na dveře a je tu víkendové dobré ráno.
0: Martin Císař
1: na Rádiu Blaník.
4: Teď v tuhle chvíli přesně 6 hodin, za chvíli se podíváme do kalendáře a budeme si hrát pohodové písničky Teď slzu.
1: Rádio Blaník.
4: A tohle jsou fotky, také se skvěle poslouchá a především hezky stává.

0: 6 hodin, k tomu 12 minut i dnes v neděli 17. května posloucháte Blaník. Hezké ráno. Dospívala zpěvačka Enya, která právě dnes slaví narozeniny, a 77. má zpěvák Jiří Korn. Tak přejeme všechno jen to nejlepší. A propo, letos poprvé zaspívá na Konopišti, my se na něj těšíme. A Konopiště, to už je tu za 13 dní. Jaké máte po ránu počasí, to už mi teď můžete klidně sdělit a můžete zavolat na 800 109 109 anebo poslat textovku. Já děkuju a posílám Jirko Korna, když už tedy má ty narozeniny.
1: Česky.
2: Rádio Blaník.
0: Myslím si, že ještě spí, ale pokud ne, Jirko, všechno nejlepší a těšíme se na vás na Konopišti. To bude jedna velká jízda. Těším se moc.

0: Tohle byly Cranberries, vy posloucháte Rádio Blaník a za 5 minut máme 6:30.
1: Rádio Blaník, jak pak je dnes u vás doma? Rádio
0: Blaník. Dobré ráno, tady je posluchač Roman, hlásím teď aktuálně Brno 3 stupně Celsia. Sluníčko a 4 stupně, jasno, tak to nám hlásí posluchačka Milena z Vodňan z jižních Čech, zdravíme i my. 0,9 stupně Celsia, šedivák, jasno, klidnou neděli přeje Marta, hlásí se z Tanvaldu. A Strakonice, tady se sluníčko klube, pomalu ven. Máme 5 stupňů Celsia, přeji krásný dobrý den posluchačka Lenka. A ještě nás zdraví posluchač Jura z Brna, ten hlásí teď aktuálně 10 stupňů zataženo a přeje všem krásný den. No tak dvakrát z Brna, jednou to byly 3 nebo 4 a dokonce teď aktuálně 10. No vidíte ty rozdíly. A to je jenom v Brně. Dnešní ráno je celkem chladnější, to je pravda, ale přes den by nás měl čekat krásný slunečný den. Tak si ho užijte a pokud u toho bude Blaník, díky za to. A se sluníčkem můžete vyrazit s námi i k moři.
1: Tak schválně. Jak si představujete ideální dovolenou?
2: 5-hvězdičkový hotel u moře s all inclusive?

0: Jíčka na Blaníku.
1: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
2: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.
3: Ústecký kraj vás zve na Den pěstounství. V pátek 23. května vás na Mariánské louce v Děčíně čeká den plný zábavy pro celou rodinu. Akce probíhá v rámci oblíbeného dřevosochání a nabídne soutěže pro děti, pestrý program i setkání s pěstouny a odborníky. Přijďte poznat silné životní příběhy a podpořit náhradní rodiny. 23. května Mariánská louka v Děčíně. Den pěstounství Ústeckého kraje. Protože každé dítě si zaslouží domů.
4: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
5: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
4: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
5: Rodinné pasy a seniorpasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
6: 22. a 23. května ovládne Letnou Sparta Fest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost. SpartaFest.cz.
7: No, konečně! Pořádná podpora pro menší a střední podniky. Dotace v programu Optak. Na nové stroje, softwary, e-shopy, na co potřebujete.
8: Firma Maxi Dotace vám dotace zařídí.
7: Rozvíjejte své podnikání. Dotace až 1 000 000 korun pro menší projekty a desítky milionů pro ty velké.
8: Bez starostí a papírování. Maxi Dotace vše zařídí. Ozvěte se hned. MaxiDotace.cz.
9: Maxi Dotace.
10: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
11: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.

Tohle byla skupina Divoký byl, posloucháte Rádio Blaník. Já vám přeji hezké ráno a za 3 minuty už máme 6:45. Báječné ranko, na našich sociálních sítích najdete spousta nových příspěvků. Je tu naše ranní dvojka Petr s Adélkou, kolega Pepa Černý s hokejovým vodním ochlazením a s ním také Iva Lecká, která mu nabídne střídačku. Jukněte na to, je to veselé a příjemné. Od ní nechybí ani pěkně spálená, ale víte co? Více na Instagramu nebo Facebooku. Podívejte se, stojí to za to. Tip na hezký výlet má na našich stránkách www.radioblanik.cz i náš krajánek. A o něm to bude vlastně i teď. Krajánek Rádia Blaník. Třikrát.

0: Všechno přináší
1: Krajánek Rádia Mladí. Františkovy lázně. Místo klidu, zdraví a regenerace. Objevte tradiční lázeňskou péči, přírodní léčivé zdroje i jedinečnou atmosféru západočeských lázní. Více na františkovylázně.cz.

0: Dobré ráno, posloucháte Rádio Blaninka, za 3 minuty bude 7 hodin. Jaké písničky si dál budeme hrát, mám tu Petra Jandu.
1: Nějak se vytrácíš, má lásko.
0: Michala Davida.
1: Život je náš, nezbývá čas.
0: A nebo Karla Gotta.
1: Jestli já tě budu mít rád.
0: Jsme Blaník Rádio, co hraje hezky česky.
2: Rádio Blaník, počasí.
3: Rádio Blaník.
0: A ještě moravské, slezské a české počasí. Jaké bude, očekávejte v Čechách, že bude většinou polojasno až skoro jasno. Během dne přechodně kupovitá oblačnost. Na Moravě a také ve Slezsku bude stále ještě zataženo. A také oblačno a k večeru v jihozápadní polovině už také polojasno. Teploty přes den mezi 13 a 18 stupni, ve Slezsku 11 a v 1000 metrech na horách pouhých 8.
4: Krásnou zahradu bez dřiny vám přeje firma Dvořák z Benešova. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz
5: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
6: Fakt? A kam pojedeme?
5: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
6: Takže 5hvězdičkový rezort u nás na zahradě.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Nákupy v online shop.cz.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
2: Zprávy Rádia Blaník.
9: Stručně, jasně, přehledně.
10: Klempíř počítá s prosazením zákona o médiích. Developeři vrací les k starým činžákům. Do Prčic letos vyrazilo méně lidí.
11: Rádio Blaník.
10: Pěkné odpoledne přeje... Pěkné ráno přeje Eliška Votrubová. Ministr kultury Krempíř počítá s prosazením zákona o médiích veřejné služby se změnou jejich financování. Vládní koalice v tom podle něj bude obrovsky rychlá. Ministr to řekl na televizi Nova.
12: Já to dotáhnu. Jo, já to dotáhnu a já to vydržím, já to prosadím, protože prostě chci, budeme obrovsky rychlí.
10: Podle ex-ministra kultury Martina Baxy je navržená norma paskvil a opozice bude jejímu přijetí bránit. Staré činžovní domy v českých městech v poslední době častěji zachraňují developeři. Ti je rekonstruují a byty v nich pak buď prodají, anebo pronajímají. Pro firmy je to příležitost, jak vydělávat na nemovitostech i v místech, kde lidé sice chtějí bydlet, ovšem nová výstavba je tam kvůli nedostatku volných pozemků obtížná. V Bohumínském Záblatí dneska zasvětí celou mši nejvýznamnějšímu českému světci. Bohoslužba bude věnovaná Janu Nepomuckému. Na co se můžou věřící těšit, ví mluvčí Bohumína Jana Končítková.
13: Mši bude sloužit Miroslav Šmahlík, duchovní správce římskokatolické farnosti Rychval, pod kterou kaplička patří, a pěvecký doprovod zajistí Rychvalská schola. Letošní mše bude obohacená hudebním vystoupením folkové kapely Floutry.
10: Událost proběhne v parčíku poblíž kapličky a začíná se v 10:30. Na start tras pochodu Praha-Prčice se letos postavilo více než 23 tisíc turistů. Meziročně je to asi o 800 méně. Podle organizátorů je na vině počasí. Bylo poněkud chladno a místy i pršelo. Na pochod se nedostavilo asi 17% registrovaných účastníků. Největší zájem byl o 30-kilometrovou trasu z Tábora. Na ní vyrazilo 4700 lidí. Tolik zprávy, pokračuje Martin.
0: Eliško, děkuju za předání slova, my si pojďme dál hrát. Pohodové písničky jsou připraveny, jaké nabídnu, tak to prozradím už za chvíli.
2: Martin Císař
9: na Rádiu Blaník.
0: 21 českých zpěváků o blanické přání za chvíli, ještě předtím je tu Karel Gott a také se podíváme na počasí toho dnešního dne. Tak hezké ráno.

0: 7 hodin 13 minut, hezkou neděli, krásné dobré ráno přeje Martina. Za chvíli tu budou Petr Janda, Nějak se vytrácí má lásko, taky Marie Rotrová, Jirka Bartoška, Klíč pro štěstí, anebo Lucka Bílá, Josef Vojtek a Zítřejší ráno. To už bude pondělí.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Zdravím do Českého hydrometeorologického ústavu, kdo tam? Dobrý den.
2: Dobré ráno, tady Eduard Novotný.
0: Eduarde, povězte nám, jaké to dnešní ráno v Česku je?
2: Tak aktuálně v Čechách většinou polojasno nebo skoro jasno. Na Moravě a ve Slezsku převládá zatažená obloha a na východě prší. Teploty se odvíjejí od množství oblačnosti, zatímco na západě Čech klesá teplota i slabě pod bod mrazu. Na východě se teploty pohybují kolem 8 stupňů, jinak neměříme kolem 4.
0: Co ten dnešní den, jaký bude?
2: V Čechách bude polojasno až skoro jasno. Během dne se přechodně vytvoří kupovitá oblačnost a zejména na západě. Místy, jinde pouze ojediněle se vyskytnou přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude zataženo až oblačno, k večeru v jihozápadní polovině území až polojasno. Na východě však bude pršet, a to i trvalej. Nejvyšší teploty dnes vystoupají na 13 až 18 stupňů, na východě a severovýchodě Moravy a také ve Slezsku bude o něco chladněji, a to kolem 11 stupňů.
0: Tak jo, moc krát děkuju, mějte se.
2: Ustranou.

0: Tohle byla Katy Perry, vy posloucháte Blaníka, za 4 minuty je 7:30, přeji krásné nedělní ráno. Anetám všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Ano, jsou to právě Anety, které slaví, tak dámy všechno jen to nej. Za chvíli zaspívají Marie Rotrová, Jirka Bartoška, dále tu bude duet Lucie Bílé a Josefa Vojtka, anebo Život je náš a Michal David. Tady na Blaníku se hrajou dál české písničky pro vás.
1: Jágr. Červenka. Každá doba má své hrdiny.
2: Pojďte s námi držet palce těm současným.
1: Fandíme hokeji, fandíme našim.
2: Mistrovství světa na Rádiu Blaník.
3: Allegro. Nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Oficiální partner IIHF. Když hokej, tak Allegro.
4: Ústecký kraj vás zve na Den pěstounství. V pátek 23. května vás na Mariánské louce v Děčíně čeká den plný zábavy pro celou rodinu. Akce probíhá v rámci oblíbeného dřevosochání a nabídne soutěže pro děti, pestrý program i setkání s pěstouny a odborníky. Přijďte poznat silné životní příběhy a podpořit náhradní rodiny. 23. května Mariánská louka v Děčíně. Den pěstounství Ústeckého kraje. Protože každé dítě si zaslouží domov.
5: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
6: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
5: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
6: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
7: Kolik káv vypijete denně? 3, 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
8: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
9: Kdo je tam?
10: Soudní exekutor.
9: Nejsme doma.
10: To máte pravdu, už nejste doma.
11: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
12: 22. a 23. května ovládne Letnou Spartafest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koller, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost. Spartafest.cz.
13: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
14: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem. Mezinárodní veletrh nad

0: naše promyslivce, rybáře, včelaře a milovníky přírody. Od 21. do 24. května. Výstaviště Lysá nad Labem.
1: Dvořák. Zahradní technika. Dvořák. Posykat, nemakat. Máte právo odpočívat, protože není čas zemřít. Robotické sekačky Husqvarna a Stihl na www.sekačky-pily.cz. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
2: Čerstvé chutné farmářské, od pečiva po stejky, ve Vraňanech nakoupíte dobrot plné vozejky.
3: Nakupte si na celý týden maso, sýry, ovoce, zeleninu, čerstvý vraňanský chléb, pomazánky, vajíčka z našeho chovu nebo koláčky.
4: Chutné, zdravé a za skvělou cenu.
3: A navíc, za každý nákup v bistru teď získáte Vraňanku, kterou uplatníte při nákupu právě na naší prodejně.
5: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli,

dobře, že jsi ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: Michal David a písnička Život je náš i s Michalem budeme slavit na Konopišti. 30. května, no jo, za 14 dní už to bude za námi. Neskutečně letí ten čas a vy máte velkou šanci ještě vyhrát vstupenky na Konopiště. Ano, nemáte je doma? Můžete je mít. Stačí poslouchat naše vysílání a hledat samozřejmě hvězdu našeho blanického Konopiště. No a tam může vám všem přinést nějaké ty vstupenky opět ještě na náš báječný koncert, kdy Rádio Blaník slaví neuvěřitelné 27. narozeniny. Stále můžete poslouchat naše vysílání od pondělí do pátku a vyhrávat vstupenky. Já vám držím palce a za chvíli posílám další české písničky pro vás. Budou tu Daniel Landa a jeho šance, anebo Standa Hložek a Petr Kotwald s písničkou V pohodě. A v pohodě buďte po ránu i vy.
1: Koncert pro všechny bezva lidi
2: a ne 27. narozeniny Rádia Blaník.
3: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku z vonasku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
4: Na koncert vás zvou i Krušovice Bohem. Ochutnejte na Konopišti prémiový ležák s vyváženou hořkostí a z nejlepšího žateckého chmele. Krušovice Bohem. Více na webu krušovicebohem.cz.
2: Známe to všichni.
1: I malá účtenka umí udělat velké starosti.
2: Víte co? Hosté je na naši hlavu.
1: My je za vás vyřešíme.
2: Ať to stojí, co to stojí.

0: Standa Hložek, Petr Kotval, ta písnička v pohodě buďte i vy s Blaníkem, ten hraje pohodové písničky. Jak je nabídnu dál, bude tu třeba Pavel Bobek.
1: Stůj, klidně stůj a drž se zpátky, chlapče můj.
0: Petr Much.
1: Přicházíš s láskou zlouka.
0: Eva Farná. Jsme Blaník, rádio, co hraje hezky česky, přeje hezkou neděli.
2: Rádio Blaník, počasí.
3: Rádio Blaník.
0: V Čechách bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně kupovitá oblačnost, na Moravě ještě očekávejte oblačno a také přehánky. Teploty během dne mezi 13 a 18 stupni, na východě a severovýchodě Moravy to bude pouhých 11. Přeji hezké ráno, za chvíli Eliška zprávy.
2: Kdy bude to správné počasí na výlet?
4: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
2: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
5: Studenti se začínají poohlížet po brigádách. Lázně na Tachovsku zahájili novou sezónu. Policie v Hradci je kvůli fotbalu v pohotovosti.
3: Rádio Blaník.
5: Hezké ráno přeje Eliška Votrubová. Konec školního roku se pomalu, ale jistě blíží a studenti začínají hledat letní brigády. Nejčastěji v létě pracují v gastronomii anebo v zemědělství. Oblíbenou brigádou je také práce na nejrůznějších hudebních festivalech napříč Českem. Pro mladé to v tomto případě totiž není jen o přivýdělku, ale i zážitku a možnosti se daného festivalu bezplatně zúčastnit. Drony pomáhají taky strážníkům. Používají je třeba ti v Ústí nad Labem. Stroje jim pomohly odhalit přístřešky lidí bez domova na městském pozemku a černou skládku. K dispozici mají 4 různě velké drony s různým vybavením. Jejich pořízení vyšlo na 12 milionů korun a náklady pokryla dotace. Lázně Konstantinovy Lázně zahájily 223. lázeňskou a turistickou sezónu. Letos i kvůli zdražování letů očekávají mírně víc lidí než loni. V rámci takzvané dovolené v Lázních mohou lidé přijet na 3 až 7 dní a zvolit si aktivity na místě, říká ředitelka léčebných lázní Konstantinovy Lázně Dana Jurásková.
6: Dokonce si může ten klient u nás koupit hotel na jak dlouho chce, jenom ze snídaní, a ten program si může skládat na místě. Nějaké procedury, bazén, kolo, procházky, to už je pak na něm.
5: Kromě dovolené v Lázních nabízejí i léčbu obezity nebo respirační program zaměřený na zotavený oslabených plic. Nároční den dneska čeká policisty v Hradci Králové. V pohotovosti budou kvůli fotbalovému utkání mezi domácím FC Hradec Králové a pražskou Slavií. Do ulic nasadí policie zvýšený počet lidí. Utkání před posledního kola prvoligové nadstavby začne na Malšovickém stadionu v 5 odpoledne. Tolik zprávy, slovo má Martin.
0: Děkuju za něj, je přesně 8 a vy posloucháte Blaník.
2: Martin Císař
4: na rádiu Blaník.
0: Na cesty s Mirkem Táborským a také české, moravské a slezské počasí s meteorologem. To nás čeká za malou chvíli.
3: Rádio Blaník.
0: Ale teď už si pojďme hezky česky hrát. Tohle je Eva Farná, já vinčuji krásný dobrý den, hezké ráno všem.

0: Sofia.
1: Alvaro Soler a písnička Sofia, posloucháte Blaník. Za 4 minuty máme 8:45. Přeji krásné dobré ráno. Za chvíli dál hezky česky Marta Kubišová, Slza, anebo krásná písnička, kterou přidá Petr Muk, Přichází s láskou. A my přicházíme s Mirkem Táborským, kde tradice žije. Tak pojďme na to právě teď.
2: Milujeme Česko.
3: Na cestách s Blaníkem
2: a Miroslavem Táborským.
4: Krásný den, milí Blaníci. Ještě jednou a naposledy se vracím do obecního domu v Hradci Králové, kde sídlí Petrov muzeum, abych přidal ještě nějaké zajímavosti a vylákal vás na návštěvu tohoto ojedinělého muzea. Je v něm vystaveno 11 hudebních nástrojů značky Petrov. Nejstarší klavír pochází z roku 1865 a je to úplně nejstarší dochovaný klavír této značky, který vlastnoručně vyrobil zakladatel společnosti Antonín Petrov. Mezi další zajímavé kousky patří třeba futuristické pianino Magic Egg od Roberta Fischery, unikátní pianola z roku 1929 či pianino bez korpusu, které odhaluje celý mechanismus klaviatury. A protože má společnost Petrov k dispozici depozitář se sbírkou přibližně 30 dalších nástrojů, mají v plánu postupně vystavené kusy obměňovat. V muzeu uvidíte i dobové materiály, jako jsou tiskoviny nebo technické skici či medaile, jako je třeba zlatá ze světové výstavy Expo Brusel z roku 1958 a další ocenění. Kromě pohledu do historie společnosti Petrov a její výroby klavírů, seznámíte se s problematikou konstrukce klavírů. Atraktivním vyvrcholením závěrečné části expozice je interaktivní software, který propojuje hudbu s výtvarným uměním. Můžete si zahrát na klavír a sledovat, jak se vaše hudební improvizace v reálném čase proměňuje ve vizuální umělecké dílo zobrazené na velké obrazovce. Výsledek je závislý na výšce tónu, síle stisku či na době držení klávesy. Hotový obraz si můžete nechat zaslat mailem jako netradiční elektronický suvenýr. Zajímavým počtením jsou potom vzkazy na nasvícených obrazovkách, které pochází od domácích i zahraničních umělců, kteří na nástroj značky Petrov hráli před mnoha desítkami let či hrají v současné době. Najdete tu jména Emmy Destinové, Billie Eilish, Taylor Swift či Matyáše Nováka. Tak se někdy zajděte seznámit s příběhem světoznámého klavíru Petrov do nové hudební expozice v Hradci Králové. Mějte se krásně a naslyšenou.
2: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem po málo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
5: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.

0: od množství oblačnosti, zatímco na západě Čech klesá teplota i slabě pod bod mrazu. Na východě se teploty pohybují kolem 8 stupňů, jinak neměříme kolem 4.
1: Co ten dnešní den, jaký bude?
0: V Čechách bude polojasno až skoro jasno. Během dne se přechodně vytvoří kupovitá oblačnost a zejména na západě místy, jinde pouze ojediněle se vyskytnou přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude zataženo až oblačno, k večeru v jihozápadní polovině území až polojasno. Na východě však bude pršet, a to i trvaleji. Nejvyšší teploty dnes vystoupají na 13 až 18 stupňů, na východě a severovýchodě Moravy a také ve Slezsku bude o něco chladněji, a to kolem 11 stupňů.
1: Tak jo, moc krát děkuju, mějte se.
2: Hlásí vyprodáno.
3: Vy tam ale stále ještě můžete být s námi.
2: Schovali jsme si pro vás poslední železnou zásobu.
3: Vstupenky zdarma jako dárek pro ty největší blanické fanoušky.
2: Poslouchejte pozorně a zkuste najít tu správnou hvězdu konopiště.
3: Každý všední den
2: u nás na Blaníku.
4: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku, zvonařku a další speciality na konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
5: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
6: Ústecký kraj vás zve na Den pěstounství. V pátek 23. května vás na Mariánské louce v Děčíně čeká den plný zábavy pro celou rodinu. Akce probíhá v rámci oblíbeného dřevosochání a nabídne soutěže pro děti, pestrý program i setkání s pěstouny a odborníky. Přijďte poznat silné životní příběhy a podpořit náhradní rodiny. 23. května Mariánská louka v Děčíně. Den pěstounství Ústeckého kraje. Protože každé dítě si zaslouží domů.
7: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormem si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu v Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
8: Padá!
9: Tak si něco přej.
8: Ale ne hvězda. Plot nám padá, ty hvězdo.
9: Tak to se mi to přání splnilo.
8: Cože?
9: Koukala jsem, jak velký výběr mají na česképloty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
8: No tak, toho musíme rychle objednat.
10: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
11: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
12: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
11: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
13: A mají tam třeba i dětský kolečko?
14: Jasně, dětský nářadí a hračky, grill a solární lampičky pro mě a pro tátu autokosmetiku. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
15: Mat. Ten obchod mám rád.
16: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
17: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
18: Kontejnery Siegel, dobrý den.
19: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
18: A tomu říkáte problém?
4: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
3: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčín.cz.
6: Přijďte si do auta SRO v Příbrami vyzkoušet novinku. Kia K4 Sportswagon. Praktické kombi s velkorysým zavazadlovým prostorem. 604 litrů, 7letou zárukou Kia. A to nejlepší, cena je...

0: Přijeďte se svést. Těšíme se na vás. auta.pb.cz.
1: Pamatuješ, když jsme si před lety koupili vodní postel mezi prvními zákazníky?
2: No jasně, to bylo v Pamaxu. Dneska tam mají největší výběr matrací, postelí a sedaček. A 22. až 23. května navíc akci. Měření se senzorickou deskou pro výběr ideální matrace a ochutnávku českých bílých vín i italského primitiva. A to vše zdarma.
1: Tak jedeme do Pamaxu, kousek od Prahy.
2: Více na Pamax.cz, Instagramu a na Facebooku.
3: Tyhle dvě ruce se nebojí práce a proto mi říkají perfekťák. Jsem perfekťák, jsem pan perfekťák a pro perfektní vybavení chodím do Perfekty. Navštivte nově otevřený hobbymarket Perfekta v Poděbradech. Široký výběr nářadí, potřeb pro dům, zahradu, stavbu i dílnu. A neboj, jsou tady na tebe perfektně připravení. Perfekta Poděbrady a Perfekta Benešov. Místo pro lidi, kteří milují tvořit. Perfekta.podebrady.cz.
4: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem. Mezinárodní veletrh Natura Viva. Vše pro myslivce, rybáře, včelaře a milovníky přírody. Od 21. do 24. května. Výstaviště Lysá nad Labem.

0: Skvělé ráno, krásný dobrý den, ještě 13 minut a bude 9 hodin. My vás také nenecháme odejít z krásna a s prázdnou, protože po 7. každý všední den to tady je.
1: Petr platí vaše účty.
0: Máte něco, co vás trápí? Něco, co jste zaplatili a chtěli byste to zpátky ve své peněžence?
2: Já, jako bych vás slyšel, to je věcí, no to bych chtěl samozřejmě vrátit na účet peníze za nákup, za tankování, za pojistku, za nový mobil a nebo novou pračku. A nebo také půjčení šatů pro dceru. No a tohle všechno tady minulý týden bylo. Tedy konkrétně ty šaty, samozřejmě, neúplně všechno.
3: Jaká písnička, respektive kdo dospíval písničku, která před chvílí dohrála?
4: Petr Muk,
3: slyšel jsem dobře. A vy taky! To znamená, že vám do Uherského Hradiště posíláme 4450 korun.
0: 4450 korun, no vidíte, to na ulici nenajdete, to můžete chodit tam, zpátky, a když najdete, tak to samozřejmě musíte vrátit. No to je jasná věc, ale u nás tohle nehrozí. My vám je dáme a už jsou prostě vaše. A co si s nima budete dělat, to je pouze na vás.
1: Petr platí vaše účty.
5: Každé všední ráno na Mladíku.
0: A jedeme dál hudebně. Eurythmics a za malou chvíli hezky česky Argema a tohle je ráj. No venku to dneska jako v ráji bude. Konec konců počasí toho dnešního dne by mělo být jasné až polojasné. Pravda, na Moravě zpočátku ještě oblačné, ale během dne se to taky protrhá a bude svítit slunce. Užijte si den.

0: Skvělé ráno, posloucháte Rádio Blaník, s vámi Martin Císař a v další hodince i Marek Ztracený. Časy se mění, jen my dva zůstáváme stejní. Iveta Bartošová. Tereza Kerndlová. Pojďme se vzít a zbavme se plán. A spoustu dalších a dalších, hrát si budeme hezky česky. Přeji krásné ranko za 4 minuty celá, tedy 9.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Čechy, Morava, Slezsko, dnes většinou polojasná až skoro jasná obloha. Teď ještě dopoledne očekávejte na Moravě většinou zataženo, ale odpoledne už také ubývání oblačnosti, teploty 13 až 18, na východě do 11 stupňů a v Beskydech pouhé 3 stupně Celsia. Toliko počasí, přeji krásný dobrý den.
2: Krásnou zahradu bez dřiny vám přeje firma Dvořák z Benešova. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
6: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
7: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Bioldo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
1: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
8: Cyklisté se dočkají více než stovky nových tras. V Říčanech omylem zvedli daň z nemovitosti. Kraje podporují dobrovolné hasiče.
2: Rádio Blaník.
8: Krásné dopoledne přeje Eliška Votrubová, jsou tu zprávy. V Česku letos přebude 130 kilometrů cyklostezek. Cyklisté se mohou těšit třeba na dokončení lávky přes Labe u Kostomlat nad Labem anebo na nový akvadukt přes železnici na Domažlicku. Nejvíce tras dokončí Olomoucký kraj, a to 25 kilometrů. Naopak v Ústeckém kraji nedostaví žádnou. Majitelé bytů v Říčanech letos zaplatí vyšší daň z nemovitosti. Důvodem je chyba na straně města. Vedení si totiž špatně vyložilo zákon a říká, že omylem zvýšilo koeficient. Tím ovšem celková taxa výrazně vzrostla. Radnice slibuje, že to v příštích letech občanům vykompenzuje. Problém se týká zhruba 1500 rodin. Komplikace čekají na řidiče v Praze. Do další fáze se přehoupla rekonstrukce vytížené Plzeňské ulice, která je proto kompletně uzavřená. Provoz je převeden do původně jednosměrné Vrchlického ulice. Hlavně v ranní špičce se tu tvoří kolony a auta ve směru do centra stojí prakticky po celé délce. Uzávěra potrvá až do konce prázdnin. Dobrovolní hasiči v Česku se dočkají další podpory. Středočeský kraj už v červnu spustí část dotačního programu. Peníze půjdou hlavně na nové vybavení, například zásahové obleky nebo dýchací masky. Pokračuje hejtmanka Petra Pecková.
9: Rozdělili jsme náš program na dva a v tom prvním plánujeme rozdělit ve výzvě 50 milionů korun na zvýšení akceschopnosti sboru dobrovolných hasičů a na podporu hasičského sportu.
8: Středočeský kraj připravil pro hasiče v letošním roce až 85 milionů korun. Tolik zprávy, Martine, je to tvoje.
0: Děkuju za to, přesně v 9.
1: Martin Císař
2: na Rádiu Blaník.
0: Skvělé dopoledne, hezkou neděli vám přeje Martin a posílám další české pro vás. Tereza Kerndlová, skupina Kryštof a tohle už je
2: Rádio Blaník. Wow.
0: Jo, jasně, že Marek Ztracený a moje milá, posloucháte Blaník, my jsme za to rádi, tak ať se daří a buďte v pohodě, buďte s námi.

0: Jméno a Tereza Kerndlová, posloucháte Rádio Blanika. Za 3 minuty máme 9:45. Přeji hezkou neděli, krásné dopoledne. Pokračuje víkend s Tomášem Klusem a hledáme tuhle písničku. Jak zazní dokola, volejte k nám do studia 800 109 109. První vyhrává a samozřejmě máme pro něj krásnou cenu. Jakou, prozradím za chvíli. Teď už je tu Iva.
1: Rádio Blaník uvádí
2: Dobré rady do zahrady.
3: Krásný dobrý den. Málo kdo ví, že některé rostliny na zahradě nemají rády úplné ticho. Teď nemluvím o hudbě z rádia, ale o obyčejném pohybu vzduchu. Zkušení pěstitelé totiž občas sazenicemi jemně pohybují nebo je nechávají na místě, kde lehce profukuje vítr. Rostliny tím získávají přirozený impuls k zesílení stonků. Když totiž rostlina stojí dlouho v bezvětří, třeba za oknem nebo ve skleníku, tak bývá vytáhlá a křehoučká. Zahradníci si všimli zajímavé věci. Sazenice, které občas zažijí pohyb, bývají pevnější a lépe zvládají přesazení ven. Podobný efekt má i obyčejné ranní větrání skleníku. Nejde jenom o teplotu. Proudění vzduchu pomáhá rostlinám odpařovat přebytečnou vlhkost a snižuje riziko plísní. Rajčata nebo okurky pak bývají mnohem zdravější. A existuje ještě jedna málo známá vychytávka. Někteří pěstitelé dávají pod vysoké rostliny kameny nebo cihly. Ty přes den nasají teplo a v noci ho pomalu vracejí zpátky. Rostliny tak netrpí tolik chladnými nocemi a půda kolem nich nevychládá tak rychle. Na zahradě tedy často nerozhodují drahé přípravky, ale drobnosti, kterých si běžně ani nevšimneme. Třeba obyčejný vítr, kámen, anebo trochu pohybu.
2: Dobré rady do zahrady.
1: Na Rádiu Blaník.
2: Hrajeme vám česky.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.

ovčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně snít. Ve stínu patvíky poslouchat slavíky, zpívat si sní.

0: Skupina Kryštof a písnička Rubikon, posloucháte Dopolední Blaník a za 5 minut už bude 9:30. Co dál tady u nás? Tak mám tu Karla Gotta, To musím zvládnout sám, Ivetu Bartošovou, Tichou píseň a pořád hledám Tomáše Kluse. Nicméně už je tu kolegyně Eliška. Eliško, nahraj!
1: Máš to tam mít?
0: Jo, tak to je gól.
2: Mistrovství světa na rádiu Blaník.
1: Dne dopoledne, jak už od nás víte, tak čeští hokejisté zapsali na světovém šampionátu první prohru. Ve druhém utkání překvapivě nestačili na Slovensko, které v prodloužení zvítězilo 3-2. Nároďák tak nenavázal na úspěšné vystoupení proti Dánům, které porazil 4-1. Slovincům Češi

0: Tolik hokejový speciál a další na Blaníku uslyšíte před 14:30.
1: Tak děkujeme, Eliško.
2: Fandíme hokeji.
3: Mistrovství světa na rádiu Blaník. Allegro. Nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Oficiální partner IIHF. Když hokej, tak Allegro.
4: Ústecký kraj vás zve na Den pěstounství. V pátek 23. května vás na Mariánské louce v Děčíně čeká den plný zábavy pro celou rodinu. Akce probíhá v rámci oblíbeného dřevosochání a nabídne soutěže pro děti, pestrý program i setkání s pěstouny a odborníky. Přijďte poznat silné životní příběhy a podpořit náhradní rodiny. 23. května Mariánská louka v Děčíně. Den pěstounství Ústeckého kraje. Protože každé dítě si zaslouží domov.
5: Tyhle dvě ruce se nebojí práce. A proto mi říkají perfekťák. Jsem perfekťák. Jsem pan perfekťák. A pro perfektní vybavení chodím do Perfekty. Navštivte nově otevřený hobby market Perfekta v Poděbradech. Široký výběr nářadí, potřeb pro dům, zahradu, stavbu i dílnu. A neboj, jsou tady na tebe perfektně připravení. Perfekta Poděbrady a Perfekta Benešov. Místo pro lidi, kteří milují tvořit. Perfekta.poděbrady.cz.
6: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
7: Třikrát zelená smažák.
8: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
9: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
10: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrány.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrány.cz. Prostě pohoda.
11: Padá!
12: Tak si něco přej.
11: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
12: Tak to se mi to přání splnilo.
11: Cože?
12: Koukala jsem, jak velký výběr mají na česképloty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
11: No tak, toho musíme rychle objednat.
13: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
14: Chybí vám po zimě energie a lepí se na vás každá nemoc? Naším hostem je nutriční terapeutka Hana Lang. Hano, kde začít s jarním restartem?
15: Jelikož až 80% naší imunity sídlí v našich střevech, tak je důležité začít právě tam. A v tomto období jsou obzvláště důležitá živá probiotika, například doplněk stravy Proemzan od společnosti Tyso, který obsahuje 31 kmenů a miliardy živých bakterií.
14: Více informací o Proemsanu na www.mytolife.cz a nezapomeňte, že normální je být zdravý.
16: No, konečně! Pořádná podpora pro menší a střední podniky. Dotace v programu Optak. Na nové stroje, softwary, e-shopy, na co potřebujete.
17: Firma Maxi Dotace vám dotace zařídí.
16: Rozvíjejte své podnikání. Dotace až 1 000 000 korun pro menší projekty a desítky milionů pro ty velké.
17: Bez starostí a papírování. Maxi Dotace vše zařídí. Ozvěte se hned. MaxiDotace.cz.
18: Maxi Dotace.
19: Víš, která firma je top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku? Fatre.
4: Myslíš to Fatre, co staví sousedům barák? Tohle Fatre.
19: Jo, přesně tohle Fatre. Celý jim to nakreslili, naprojektovali, zajistili i financování a celý rovnou staví.
4: No vidíš, staví celý barák. Tak už nebudeme hledat jinde a jdeme do Fatre.
2: Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
6: Rádi odpočíváte a chcete si užívat vaší zahradu za každého počasí? Zimní zahrady s posuvnými dveřmi za dobrou cenu vám dodá Kovoagrex.cz. Kovoagrex.cz.
16: 22. a 23. května ovládne Letnou Spartafest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Spartafest.

0: 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost SpartaFest.cz.
1: Kolony, objížďky, uzavírky.
2: Poslouchejte Blaník a buďte v obraze.

0: za volantem.
1: A teď ještě jedna blesková ze silnic ze Stříbrnou Skalicí na Kolínsku. Tady zbystřete ve směru na propas. Pozor na koně, který tu pobíhá po silnici. Je prý hodně zmatený. Tady tedy opatrně, za zprávu děkujeme Silvi. A já už posílám Karla Gotta a písničku To musím zvládnout sám. Hezké dopoledne, jste s Blaníkem a my jsme za to rádi.
0: Rádio Blaník.
2: Hezky.
0: Česky.

0: Tomáš Klus a písnička
1: Vytáčím tě dokola
0: a další výherní.
2: Víkend s Tomášem Klusem
3: na Rádiu Blaník.
0: Tomáš, Markéta a potom Brigita, ta je třetí v pořadí a to znamená, že vyhrává. Já vám přeji krásné dopoledne, vítejte u nás.
4: Krásné nedělní dopoledne, přeju.
0: A my vám tleskáme. Víte, co jste vyhrála, Brigito?
4: No, netuším.
0: Poslední album Tomáše Kluse a to se jmenuje Tady Tomáš. No tak, tady to máte, já to řeknu spisovně. Tak jo.
4: Děkuji moc pěkně, mám velkou radost.
0: Jo, co vy a Tomáš a jeho písničky líbí?
4: Líbí.
0: Určitě ano,
4: a
0: jak byste nevolala.
4: Já jsem právě ze Severní Moravy a Tomáš pochází tady od nás, takže opravdu mám radost.
0: A odkud jste, pověste posluchačům.
4: Komorní Lhotka, okres Frýdek Místek.
0: Ty jo, krásný. Tak tam posíláme tuhle báječnou cenu. Vám přeji krásné dopoledne, užijte si neděli a když to bude s Blaníkem, budeme moc rádi.
4: Ještě jednou moc děkuju.
0: Tak jo, mějte se, Brigito.
4: Hezký den.
3: Víkend s Tomášem Klusem
2: na Rádiu Blaník.
0: A my jedeme dál, další písnička připravena, tohle už jsou sedmdesátky, skupina Boniem a Babylon. Já vám přeji hezké dopoledne, jste s Blaníkem.

0: ti dám.
1: Tohle byla skupina Mirai, vy posloucháte Rádio Blaník. Za 5,5 minuty máme 10 hodin, za chvíli tu budou Marie Rotrová.
2: Zatím si po proudu cestu volí.
1: Jiří Korn. Lucie Vondráčková, Radim Flender.
3: Projdím nízko nad krajinou, nad zelenou trávou, kokosenou.
1: A spousta dalších a dalších, ti všichni mají připraveny české písničky. Pro potěšení prostě budeme hrát hezky česky pro vás.
4: Rádio Blaník, počasí.
2: Rádio Blaník.
1: Dnešní zbytek dopoledne a odpoledne očekávejte oblohu většinou jasnou až polojasnou. Na východě ještě místy zataženou až oblačnou, nicméně to se během dne změní a i tam se bude protrhávat oblačnost na polojasno. Teploty většinou mezi 13 a 18 stupni. Toliko počasí, za chvíli zprávy a Eliška.
5: Krásnou zahradu bez dřiny vám přeje firma Dvořák z Benešova. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
6: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
7: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na své dovolené získáte něco navíc. Lenka pro vás má zajímavou pozvánku.
8: Je to tak, opět pro vás máme něco navíc. V rámci exkluzivního konceptu Blue Vibes se můžete tentokrát těšit na výbornou herečku a velkou cestovatelku paní Ljubu Krbovou. Na řeckém ostrově Kos v příjemném beach baru vás kromě zajímavého povídání o cestování s paní Krbovou čeká i malé občerstvení. To vše zdarma pro naše klienty, kteří s námi budou v termínu 27. května na ostrově Kos.
9: Zdraví vás Ljuba Krbová a moc se na vás těším 27. května na řeckém ostrově Kos.
8: Po akci se s oblíbenou herečkou můžete vyfotit a nebo krátce popovídat. První lety právě startují a sezóna zde trvá až do října. Můžete se sem vydat lenošit, ochutnat klasickou místní kuchyni a nebo procestovat celý ostrov třeba na kole.
7: Blue Vibe, dovolená plná zážitků, začíná na bluestyle.cz.
10: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
11: Fakt? A kam pojedeme?
10: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
11: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
10: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
12: Nákupy v online shop CZ.
13: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
12: www.onlineshop.cz.
14: Skonto nábytek.
15: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
14: Skonto nábytek.
4: Zprávy Rádia Blaník.
16: Stručně, jasně, přehledně.
17: Elektrokola kupují i výrazně mladší lidé. Turistům se otevře stezka lomem ČSA. Oštěpař Vadlejch vyhrál meeting v Tokiu. Pěkné dopoledne přeje Eliška Votrubová. Elektrokola v minulých letech zásadně proměnila trh s jízdními koly. Už se je totiž nekupují jen lidé nad 50 let, ale nezřídka jsou zákazníci výrazně mladší a téměř výlučně se jedná o kola horská. V posledních letech pak prošel změnou i trh s dětskými koly, jak říká spolumajitel prodejce BikeMax Daniel Balek.
18: Dětské kola jednoznačně válcují ultra lehká kola. Byť se tady snažíme si pořád říkat, že se máme jako společnost špatně, tak za mě společnost se má neuvěřitelně dobře a za mě jeden z těch faktorů je, že to lidi dokážou těm dětem dopřát.
17: Podle něj už u elektrokol opadly předsudky. Zlomem byl covidový rok 2020. V bývalém hnědouhelném lomu Československé armády povede nová turistická stezka. Propojit má Krušnohorské podhůří s dosud nepřístupnými místy. Zázemí nabídne pěším i cyklistům. Cesta z Vysoké Pece do Černic se otevře během léta. Teď na místě vrcholí rekultivace. V italském Modeně včera najel muž vysokou rychlostí autem do skupiny lidí na chodníku. Srazil taky cyklistu. Celkem se zranilo 8 lidí, 4 z nich mají zranění vážná. Mezi nimi jsou i 2 cizinci a podle agentury APA jde o německou a polskou turistku. Pachatele pomohli dopadnout kolem jdoucí a je obviněný z pokusu o zabití. Výborný vstup do sezóny zapsal oštěpař Jakub Vadlej. Na mítinku v Tokiu poprvé od pařížské olympiády hodil za 85 metrů. Kromě vítězství si v Japonsku zajistil i účast na mistrovství Evropy. To proběhne v srpnu v Birminghamu. Vadlej by na něm měl obhajovat 2 roky starý titul z Říma. Ze zpráv je to ode mě všechno, teď vám bude hrát Martin.
1: Ano, jsem tu, přeji krásné dopoledne.
4: Martin Císař
16: na rádiu Blaník.
1: A tady u nás za chvíli roztočíme slavné desky Hezky česky originál a budeme hledat českou verzi. Budete hledat vy a já už teď za to děkuju.
16: Rádio Blaník.
1: A tady u nás pokračuje víkend s Tomášem Klusem a další výherní písnička, kterou máte hledat v našem vysílání, abyste měli jeho nové CD v kapse, je Pocity. Jak zazní, vytáčejte 800 109 109. Ale pode mnou uzní jiný hlas a je to hlas Ostravandy Marie Rotrové. Tady jsou Skořápky ořechu. Je 10.

0: Lucie Vondráčková, Radim Flender a stanice Svět na Rádiu Blaník.
1: Slavné desky, hezky česky.
0: Na linku 800 109 109 už můžete volat, pokud víte, kdo naspíval česky písničku od Uriah Heep. Je to písnička Lady in Black, britská hardrocková skupina ji natočila v roce 1971. Ve stejném roce se deska objevila také na trhu. Dejte mi vědět, kdo to zpívá a hraje hezky česky. Děkuju.
1: Slavné desky, hezky česky. Na Rádiu Blaník.

0: slavné desky hezky česky.
1: Rádio Blaník, zdravím, dobrý den, hezké dopoledne.
2: Hezké dopoledne. Tak já ji znám určitě od Aleše Brichty jako Slečna Závu.
1: Dobře, tak děkuji za váš tip, mějte se krásně.
2: Naslyšenou.
3: Denisa Zjeniševic, dobrý den. Tuhle písničku zpívá Aleš Brichta a jmenuje se Slečna Závis.
1: Děkuju za tip, mějte se hezky, Deniso.
3: Taky hezký den.
4: Dobrý den, Honza Plana, můj návský vás. No, Aleš Brichta, dívka z růží ve vlasech.
1: Dívka z růží ve vlasech?
4: No, Aleš Brichta.
1: Jo. Dobrá, tak děkuju, mějte se hezky.
4: Jinak jsem.
1: Pojďme to upřesnit, je to skutečně Aleš Brichta, skupina Arkain, ale písnička se jmenuje trošku jinak, je to Slečna Závist a je z roku 1995, tak já ji posílám na Blaníku jako důkaz.
0: Slavné desky hezky česky na Rádiu Blaník.

0: Durar. Skvělé dopoledne, posloucháte Rádio Blaníka, v kalendáři vidím jméno Aneta, tak Anetám všechno nejlepší k dnešnímu svátku. A tady u nás to bude dál znít, hezky česky nabídnu Jirko Korna a krásnou písničku Ještě tě mám plnou náruč. A jsem optimista, to bude ta, která zaspívá na konopišti, tedy Olga Lounová. A když jsem u Jirky Korna, tak právě dnes má navíc narozeniny a ještě k tomu na konopišti zaspívá. Tak se na něj těšte, jak ve vysílání, tak na konopišti.
1: Víte, proč jsou sloni tak často v porcelánu?
2: A kdy nastává hodina mezi psem a vlkem?
1: Naše Samira vám to všechno vysvětlí.
2: Proč se říká, co se říká?
1: Každý všední den po desáté
2: na Rádiu Blaník.
3: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormem si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo, spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu v Praze na dvou místech, v Čestlicích a v Europarku.
4: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
5: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
6: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
7: 22. a 23. května ovládne Letnou Spartafest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koller, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost. Spartafest.cz.
8: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
9: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
10: Víte, co je na okurkách Fko nejlepší? Jejich skvělá chuť, receptura a

0: Vrazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, rajčat, paprik a také bylinky.
1: No jasně, super.
0: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
1: Od té doby, co jezdíme do Vraňan. Do Vraňan se těší všichni.
0: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vrep s avokádem, maču mango nebo jahoda.
1: Pánové na burger s trhaným masem.
2: A děti na 11 druhů zmrzlin, teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
1: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
3: Pamatuješ, když jsme si před lety koupili vodní postel mezi prvními zákazníky?
0: No jasně, to bylo v Pamaxu. Dneska tam mají největší výběr matrací, postelí a sedaček. A 22. až 23. května navíc akci. Měření se senzorickou deskou pro výběr ideální matrace a ochutnávku českých bílých vín i italského primitiva. A to vše zdarma.
3: Tak jedeme do Pamaxu, kousek od Prahy.
0: Více na Pamax.cz, Instagramu a na Facebooku.
4: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz

0: Báječná Olga Lounová, která bude zpívat také na Konopišti. 27 let Blaníku je tady. 30. května se slaví a koncert je vyprodaný, ale vy u toho stále ještě můžete být s námi. A to navíc úplně zadarmo, každý všední den, krátce v 8 hodin nebo krátce po 8, představíme jednu krátkou hudební nápovědu. A vaším úkolem bude poznat, kterou hvězdu Konopiště hledáme. Kdykoliv mezi 8 a 19. potom může zaznít písnička právě od toho interpreta, od té zpěvačky nebo skupiny. A když ji uslyšíte a zavoláte po jim doznění jako první na naší bezplatnou linku 800 109 109 vyhráváte 2 stupenky zdarma na Blanické Konopiště. Tak poslouchejte Blaník a vyhrávejte.
1: Koncert pro všechny bezva lidi.
2: A ne 27. narozeniny Rádia Blaník.
3: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku z vonasku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
4: Na koncert vás zvou i Krušovice Bohem. Ochutnejte na Konopišti prémiový ležák s vyváženou hořkostí a z nejlepšího žateckého chmele. Krušovice Bohem. Více na webu krušovicebohem.cz.
2: Za tři české za sluníčkem.
1: Poslouchejte Blaník a poleďte.

0: jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
1: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas.

0: Michal David a písnička Když jsou doma galé, za chvíli Brouci z Májový louky. Ty máš tady Brouky z Májový louky. A jasně, že Mandraže, za chvíli taky Ivan Hlas.
1: Pořád je na kolena, na kolena, na kolena, na kolena.
0: A nebo skvělý Pavel Vítek. Jo, tohle je Blaník Rádio, co hraje 27. rokem pro vás hezky česky.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Dnešní obloha většinou polojasná, jich jihovýchod tam může být i skoro jasná, naopak na východě očekávejte, tedy na čistém východě, to znamená na Moravě a také ve Slezsku, tam bude obloha většinou ráno a dopoledne, nebo teď už aktuálně pouze dopoledne, ještě chvíli oblačná, ale odpoledne také protrhávání oblačnosti a teploty většinou mezi 13 a 18 stupni Celsia. Toliko počasí, hezké dopoledne.
2: Jak bude?
3: A co si vzít na sebe?
2: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Rádio Blaník, víkendové tipy. Rádio Blaník.
4: Pěkné dopoledne. Unědický pivovar slaví 15 let. Těšit se můžete na den plný hudby, soutěžení i setkání s lidmi. Ve 13 hodin narazí nefiltrovanou jedenáctku. Během dne bude připraven bohatý program, jako je třeba vystoupení Unědické Zušky, pivní kvíz nebo charitativní tombola. V 7:30 pak vystoupí Klára Vytisková s kapelou. Vyrazit můžete i do Říčan. Do 4 odpoledne se v tamním muzeu koná svep zahradních rostlin. Jednak si sami můžete odnést nějaké květiny, ale pokud i vy máte nějaké přebytky rostlin, klidně je přineste a nabídněte ostatním. Děti se mohou těšit na stromové hnízdo a seznámí se i s obyvateli voliéry. A v Hostíně u Vojkovic se dneska konají chřestové a křenové slavnosti. Těšit se můžete na čerstvě sklizený chřest, ostrý mělnický křen a bohaté degustační menu od vyhlášených šéfkuchařů. Chybět nebude ani živá hudba, zajímavý program pro děti nebo exkurze do balírny. Tolik víkendové tipy. Eliška Votrubová, Rádio Blaník.
5: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
6: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na své dovolené získáte něco navíc. Lenka pro vás má zajímavou pozvánku.
7: Je to tak, opět pro vás máme něco navíc. V rámci exkluzivního konceptu Blue Vibes se můžete tentokrát těšit na výbornou herečku a velkou cestovatelku paní Ljubu Krbovou. Na řeckém ostrově Kos v příjemném beach baru vás kromě zajímavého povídání o cestování s paní Krbovou čeká i malé občerstvení. To vše zdarma pro naše klienty, kteří s námi budou v termínu 27. května. Na ostrově Kos.
8: Zdraví vás Ljuba Krbová a moc se na vás těším 27. května na řeckém ostrově Kos.
7: Po akci se s oblíbenou herečkou můžete vyfotit a nebo krátce popovídat. První lety právě startují a sezóna zde trvá až do října. Můžete se sem vydat lenošit, ochutnat klasickou místní kuchyni a nebo procestovat celý ostrov třeba na kole.
6: Blue Vibe dovolená plná zážitků začíná na bluestyle.cz.
9: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
10: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
11: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
12: Nákupy v online shop CZ.
13: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
12: www.onlineshop.cz.
14: Hele, vyšla nová kaplinka.
15: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
14: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
15: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
14: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo. Skonto nabité.
16: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
0: Na
2: Martin Císař
3: na rádiu Blaník.
0: Báječné dopoledne posloucháte Blaníka. Za minutu už bude 11 hodin. Stále pokračuje tady u nás víkend s Tomášem Klusem. Včera oslavil kulatou 40 a tak pro vás má jeho z Brusu nové CDčko. Chcete ho? Dobrá, zavolejte k nám do studia na 800 109 109. Jako třetí v pořadí, až zazní písnička Pocity právě od něj. V tu chvíli máte výhru na dosah.

0: Za 6 minut máme 11:15, posloucháte Blaník. Teď se podíváme na náš web radioblaník.cz, tam se totiž můžete aktuálně podívat na další díl podcastu Čísla Česka. A kolega Daniel Rumpík si v něm povídá nejen s Honzou Buriancem z agentury Stemmark, ale také s dámou, která stojí za oslavami 150 let od narození Tomáše Bati, Gábinou Končetíkovou.
1: Baťa za mě velmi dobře pochopil, jak funguje odpovědný kapitalismus. Já mám prostředky, dokážu vyrobit, dokážu zajistit a udělám ti co nejpříjemnější prostředí. Ale od tebe čekám tu maximální odpovědnost, že odvedeš ten skvělý pracovní výkon. Takže ono je to jedno z takových těch základních prvních řešení u Baťu. Řešilo se stravování, řešilo se bydlení, řešila se dostupnost právě třeba, nemohli se všichni přestěhovat do Zlína, takže firma Baťa třeba zavedla ty první svozové vozy, první autobusy potom, aby se vlastně šetřila ta lidská energie, aby se dalo co nejvíc zabezpečit to, že člověk přijde vlastně do té práce co s nejvyšším procentem ještě té energie.
0: Celé povídání si můžete poslechnout, tak jeho třeba i vidět na našem webu radioblaník.cz nebo na našem YouTubeovém kanále. My si dál pojďme hezky česky hrát, tohle už je Michal Tučný a za chvíli i Anna K.
2: Hezky česky.
3: Rádio Blaník.
2: Hrajeme vám hezky česky.
3: Rádio

0: Anna K, písnička o tobě i o mně a za chvíli tu budou třeba nabídnu krásnou písničku Na kolena Ivana Hlase anebo Kateřinu Marii Tichou a Plamen.
1: Chci tě jen pro dnešek, buď moje odměna, a se mi zas jednou roztřesou.
0: A stále hledáme tu výherní Tomáš Klusa, písnička Pocity, jak zazní, volejte k nám do studia 800 109 109, ale pozor, ideálně jako třetí v pořadí, protože třetí v pořadí vyhrává.

0: Všední den v 9 hodin dopoledne na Blaníku.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu

0: Klenau. Největší prodejce paruk a tupé v České republice. 14 kolekcí, desítky barevných variant, nejrůznější sestřihy a typy účesů. Pro ženy, muže i děti. Gilly Lenau. Paruky pro všechny. www.gillylenau.cz. Psáno J-I-L-L-I Lenau.
1: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormem si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu v Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
2: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
3: Kdo je tam?
4: Soudní exekutor.
3: Nejsme doma.
4: To máte pravdu, už nejste doma.
5: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
6: Padá!
3: Tak si něco přej.
6: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
3: Tak to se mi to přání splnilo.
6: Cože?
3: Koukala jsem, jak velký výběr mají na česképloty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
6: No tak, toho musíme rychle objednat.
5: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
7: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
8: Dvořák. Zahradní technika. Dvořák. Posekat, nemakat. Máte právo odpočívat, protože není čas zemřít. Robotické sekačky Husqvarna a Stihl na www.sekačky-pily.cz. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
9: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
10: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
9: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
10: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
11: Přijďte si do auta SRO v Příbrami vyzkoušet novinku. Kia K4 Sportswagon. Praktické kombi s velkorysým zavazadlovým prostorem, 604 litrů, 7letou zárukou Kia. A to nejlepší? Cena již od 490 000 korun. Kia

mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu

0: Tohle to byl Tomáš Klus a písnička Pocity a vy posloucháte Rádio Blaník.
1: Víkend s Tomášem Klusem
2: na Rádiu Blaník.
0: A jako třetí to byla posluchačka Jana, která se nám dovolala z Milovic. Jani, já vás zdravím, přeji hezké dopoledne.
3: Já vás taky zdravím a všechny diváky.
0: A blanická rota nastoupená tleská.
3: Jo, děkuji moc krát.
0: A tleskáme, protože vy jste byla jako třetí v pořadí a tady dostáváte poslední album Tomáše Kluse Tady Tomáš. Tak tady ho máte, já vám ho pěkně posílám domů poštou.
3: Děkuju, díky moc.
0: Co děláte takhle při neděli?
3: Akorát chystám oběd.
0: No tak jo, tak ať vám chutná, ať se nespálí,
3: děkuju.
0: Tak utíkejte k plotně
3: děkuju,
0: a CDčko už letí poštou. Mějte se hezky naslyšenou.
3: Vy se mějte taky krásně a moc krát děkuju ještě jednou.
0: Tak jo.
2: Víkend s Tomášem Klusem
1: na Rádiu Blaník.
0: A my si dál pojďme hrát. Za chvíli tu bude Ivan Hlas a po celé tedy po 12. už Česká desítka a Petr Slíva.
1: Jedinečné a vyprodané.
2: Přesně takové bude i letos naše konopiště.
1: A i když jste už nesehnali vstupenky, stále ještě u toho můžete být s námi.
2: Máme pro vás ty úplně poslední. A to navíc zcela zdarma.
1: Buďte ve střehu a zkuste najít tu správnou hvězdu konopiště.
2: Každý všední den
1: u nás na Blaníku.
4: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku, zvonařku a další speciality na konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
1: Partnerem koncertu je i Itálie Online. Vaše dovolená v Itálii bez starostí začíná na www.italieonline.cz. Nyní i s komplexním pojištěním pro celou rodinu zdarma.

0: Marika Gombitová, za 7 minut máme pravé poledne, přeji vám dobrou chuť k obědu a za chvíli tu bude Česká desítka a v ní třeba Miraj.
1: O dlouhý noci jsem sám, Face ID mě nepoznává.
0: Taky Jelena všude zdejší.
2: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá, všude dobře, doma nejlíp, mraky začnou se smát.
0: A nebo Marek Ztracený, Zastav mě.
3: Zastav mě.
0: Jsme Rádio Blaník, rádio, co hraje hezky česky už 27. rokem.
4: Rádio Blaník, počasí.
5: Rádio Blaník.
0: A jaké bude odpoledne v České republice, očekávejte jasnou až polojasnou oblohu. Na Moravě ještě místy může být oblačno, ale později polojasno a k večeru taky jasno. A teploty, které vystoupí na nějakých 13 až 15 místy na 18 stupňů. Tolik tedy o počasí, já vám přeji dobré poledne a jak jsem říkal, ať vám ten nedělní oběd chutná.
6: Krásnou zahradu bez dřiny vám přeje firma Dvořák z Benešova. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz
4: Rádio Blaník. Víkendové tipy.
5: Rádio Blaník.
7: Hezké poledne. Pokud nevíte, co uvařit k obědu, nebo se vám prostě vařit nechce, zajděte do Úval. Na náměstí Arnošta z Pardubic se koná oblíbený street food festival. Těšit se můžete na burgery, hranolky, tacos, wrapy, asijskou kuchyni, třeba nudle nebo wok, a samozřejmostí jsou i sladké dobroty. Na zámku Nelahoze Ves se dneska můžete vydat na bojovku po stopách ztraceného pokladu. Dostanete čelovku a vydáte se do útrob zámku. Projdete tajnými schodišti, vystoupáte ke krovům a prohlédnete si i sklepení. A místo výkladu na vás čekají úkoly, které vyžadují kreativní myšlení a týmovou práci. A do vesmíru vás zve Štefánikova hvězdárna na Petříně. Program startuje ve 4 odpoledne a v pořadu se dozvíte, co je to vlnová délka a spektrum, jak fungují dalekohledy nebo zákony geometrické optiky nebo třeba i lidské oko. Vstupné je 100 korun. Tolik víkendové tipy. Eliška Votrubová, Rádio Blaník.
8: Nákupy v online shop CZ.
9: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
8: www.onlineshop.cz.
10: Vidíš to?
11: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
10: No a víš, co vidím já?
11: Co?
10: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít.

0: nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
4: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
5: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
6: Co?
5: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
6: Proto.
5: Čumáčku. Takže když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
8: Tak děti, pojďte domů.
9: Ale my jsme doma tady.
10: A je nám tu dobře.
11: Dětské domečky a skluzavky pro malé i velké zahrady děti prostě baví. Jen od Smoby. Smoby.com.
12: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.

0: Vítejte u České desítky na Blaníku. Zdraví vás, Petr Slíva. A v následující hodině nás čeká hudební menu stvořené z těch nejhranějších českých písniček v éteru v uplynulém týdnu. A to jsem si lidově řečeno nevycucal z prstu, ale to za nás jako každý týden spočítala Česká národní skupina Mezinárodní federace hudebního průmyslu IFPI, kde končí playlisty ze všech rádií a právě tímto žebříčkem se potom Česká desítka řídí. A je to žebříček, který nám dá taky jasně vědět, kdo tu první desítku nejhranějších českých písniček opustil. V tom uplynulém týdnu to byly dvě písničky. Jednak Plamen Kateřiny Marie Tiché a skupiny Benji, který si po 109 týdnech v České desítce jde odpočinout do závětří, což má ostatně takový Plamen rád. A druhou písničkou je další přeborník žebříčku Život je krásný od skupiny Kryštof. Tak to jsou dva odpadlíci. A kdo zaujal uvolněné pozice? Na to mám taky odpověď. Zaujali je jiní dva odpadlíci, protože takovým odpadlíkem člověk nemusí být na pořád. Život v ústraní tak ukončila písnička od skupiny Opět a Radeček a zpěvačky Eli, i tak to za to stojí. A tím návratem si připisuje 89. týden v České desítce a aktuálně 10. místo.
1: Česká desítka na rádiu Blaník. Místo 10.
2: Návrat.

0: desítka na rádiu Blaník.
1: Tak to bylo 9. místo české desítky a další návrat. Tento týden se nám uvolnily dvě pozice, které zaplnili ti, kteří českou desítku opustili nedávno a teď se do ní zase vrátili, což se týká i hořkosladkého valčíku Terezy Maškové. Písnička z jejího loňského alba, které podtrhla koncertem v pražské hale O2 Univerzum, a zatímco do pražské haly museli fanoušci za Terkou, tentokrát se jim odděčí a jede za fanoušky. Už se na tom pracuje, protože její turné, které se zastaví až někdy v listopadu, už probíhá. Ať už jsou to samostatné koncerty, anebo v rámci různých festivalů a slavností, ten kalendář má Terka dost plný. To takový Marek Ztracený, ten se soustředí hlavně na svůj největší životní koncert. Marek je bojovník, takže když se rozhodl, že vyprodá Letnou, tak to myslel vážně a nedávno se zastavil taky u nás a stal se Pepovým parťákem. No a řeč byla samozřejmě taky o té Letné.
2: No už se to blíží, ano, 7.8. mám to v hlavě, už se mi o tom i zdá. Teda možná lidi neví, o čem se bavíme, ale je to Letenská pláň.
3: Já myslím, že ví, o čem.
2: Ví to, jo, no, tak jo. Tak...
3: Ty máš teďka kolem toho hrozně moc práce, že jo?
2: Je to spoustu práce, naštěstí příjemný, je to samozřejmě i organizační, která není vidět. Myslím si, že fanoušci vlastně netuší, kolik organizační práce a kolik lidí na tom jako vyšívá a nespí a denně se o něco stará, ale musím říct, že to je jako skvělé a já se nemůžu dočkat momentu, kdy tam vyběhnu a všechny vás uvidím.
1: Povídání s Markem najdete i s videem na našem webu a YouTube kanálu a písničku Zastav mě uslyšíte teď na 8. místě české desítky.
0: Česká desítka na rádiu Blaník.

0: tisícka na rádiu Blaník.
1: To bylo 7. místo žebříčku nejhranějších českých písniček v rádiích v uplynulém týdnu. I Činasky u nás nedávno byly, respektive část kapely Michal Malatný a Honza Steinsdorfer. A naživo si přišli zahrát do Kytarového rána. A takhle to znělo.

0: kuřáře. My jsme si to užili a taky jsme se dozvěděli, jak je to s rozdělením rolí v kapele.
1: Jak vy to máte vůbec v kapele rozhozené? Franta je kapelník, takže ten říká, kdo, co, jak bude hrát, a Michal říká, tak takhle to nebude, nebo... Jak to máte
2: rozhozené? No ne, tak tu kapelu musí jako de jure někdo zastupovat, že jo? Takže to je taková jako úřední funkce, kapelník, a já jsem spíš jako umělecký vedoucí, jo? To máte jako takhle. V divadle, je ředitel,
1: ano,
2: organizační,
1: ano.
2: A pak je umělecký vedoucí. Takže dejme tomu, že já jsem ten umělecký vedoucí, ale stejně máme v kapele demokracii, každý do toho jako může prostě žvanit a hrát si, co vlastně on uzná za vhodný, jo? A vždycky se nakonec nějak jako sejdeme a úplně to poslední slovo trošku větší mám já, protože jsem jako hlas a ksicht té kapely.
1: Ano.
2: A kdybych o tom nebyl přesvědčený já, tak bych to asi nedoved předat lidem, aby tomu uvěřili, jo? Tak rozumíte?
1: No, rozumím tomu úplně přesně. Je o tom písnička vedoucí?
2: Ne.
0: Činasky nedávno v Kytarovém ránu na Blaníku a v České desítce na Blaníku je před námi teď první pohled zpátky.
3: Česká desítka, pohled zpátky.
0: Který nás přenese v čase. Tentokrát do roku 2007. Jak to tehdy vypadalo v éteru? No, kdybyste si touto dobou pustili rádio, tak dřív nebo později byste z něj slyšeli písničku Touha Daniela Landy, protože to byla 9 týdnů nejhranější česká písnička v éteru. Písnička, která pochází ze stejnojmenného muzikálu Daniela a Miriam Landových a která zároveň v tom roce 2009 vyšla na albu Touha, které bylo složené z písniček z muzikálu. Tak tady je Touha a Daniela Landa.
3: Česká desítka na rádiu Blaník. Pohled.

0: Touha Daniela Landy. V roce 2007 9 týdnů nejhranější česká písnička v éteru. Tak to byl dnešní první pohled zpátky a za chvíli zase zpátky do přítomnosti.
1: Česká desítka
2: na rádiu Blaník.
3: Tyhle dvě ruce se nebojí práce a proto mi říkají perfekťák. Jsem perfekťák, jsem pan perfekťák a pro perfektní vybavení chodím do Perfekty. Navštivte nově otevřený hobby market Perfekta v Poděbradech. Široký výběr nářadí, potřeb pro dům, zahradu, stavbu i dílnu. A neboj, jsou tady na tebe perfektně připravení. Perfekta Poděbrady a Perfekta Benešov. Místo pro lidi, kteří milují tvořit. Perfekta-poděbrady.cz.
4: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak ji zvládnout. S Dormém si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu v Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
5: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
6: Luboši, ty ho nebyl, nic ti neudělal.
5: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
7: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou aku zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
8: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
9: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv v ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
10: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu, vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
11: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
10: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
12: A mají tam třeba i dětský kolečko?
13: Jasně, dětský nářadí a hračky, grill a solární lampičky pro mě a pro tátu autokosmetiku. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
14: Mat. Ten obchod mám rád.
15: Víš, která firma je top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku? Fatre.
16: Myslíš to Fatre, co staví sousedům barák? Tohle Fatre.
15: Jo, přesně tohle Fatre. Celý jim to nakreslili, naprojektovali, zajistili i financování a celý rovnou staví.
16: No vidíš, staví celý barák. Tak už nebudeme hledat jinde a jdeme do Fatre.
17: Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
18: Pamatuješ, když jsme si před lety koupili vodní postel mezi prvními zákazníky?
19: No jasně, to bylo v Pamaxu. Dneska tam mají největší výběr matrací, postelí a sedaček. A 22. až 23. května navíc akci. Měření se senzorickou deskou pro výběr ideální matrace a ochutnávku českých bílých vín i italského primitiva. A to vše zdarma.
18: Tak jedeme do Pamaxu, kousek od Prahy.
19: Více na Pamax.cz, Instagramu a na Facebooku.
20: Zahradničíte a chcete pořádný skleník za dobrou cenu? Typové skleníky nebo skleník dle vašich představ vám dodá kovoagrex.cz. kovoagrex.cz.
21: No, konečně! Pořádná podpora pro menší a střední podniky. Dotace v programu Optak. Na nové stroje, softwary, e-shopy, na co potřebujete.
22: Firma Maxi Dotace vám dotace zařídí.
21: Rozvíjejte své podnikání. Dotace až 1 000 000 korun pro menší projekty a desítky milionů pro ty velké.
22: Bez starostí a papírování. Maxi Dotace vše zařídí. Ozvěte se hned.

Posloucháte Českou desítku na Blaníku. To je žebříček složený z českých písniček, které jste mohli v rádiovém éteru slyšet v uplynulém týdnu nejčastěji, nezávisle na tom, jakou stanici jste poslouchali, protože tahle čísla vzešla po tom, co se spočítala všechna přehrání na jednotlivých stanicích. Je to poměrně složitá matematika, ale tou se nemusíte zabývat, protože to zaplať pánbu spočítal někdo jiný. A po prvním pohledu zpátky se vracíme do toho aktuálního žebříčku, ze kterého jsme si naposledy zahráli 7. místo, na kterém byly Činasky a jejich nová písnička Selhání. A na tom 6. je pro změnu další mazák žebříčku. Písnička Všude zdejší od skupiny Jelen. Písnička, která si připisuje 69. týden. A co nového u Jelenu? Chystají se na své letošní Jelenfesty, ale ještě předtím, tento týden v pondělí, představili posluchačům novou písničku. Nebo novou. Je to cover verze písničky pánů Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra s názvem Toulaví zpěváci. A takhle to zní, když Jelenům ještě přizvukuje zpěvačka Adela Orlová.

0: tak třeba se písnička probojuje i do české desítky. Zatím v ní je všude zdejší a aktuálně na 6. místě.
1: Česká desítka na rádiu Blaník. Místo

0: desítka na rádiu Blaník.
1: Tak to bylo páté místo české desítky a Drahokamy od Miraj. Miraj dneska ještě nezaspíval svou poslední notu. Ale k tomu se ještě dostaneme. A přestože se Miraj chystají na svůj životní koncert do pražského Edenu, který proběhne příští rok, tak fanoušky ani letos neochudí. Ono se to sice dělá tak, že když plánujete velký koncert, necháte fanoušky trošku vyhledovět, ale když se na to tak dívám, tak v rámci jejich letního turné se žádná dieta rozhodně nechystá. A hladovět nebudou ani fanoušci Xindla X. Ondra byl nedávno ranním hostem na telefonu a mimo jiné prozradil, že chystá novou desku složenou z písniček, které vytvořil od puberťáka. Nicméně právě ten puberťák skoruje v éteru stále dobře a i po 35 týdnech

0: tisícka na rádiu Blaník.
1: Puberťák Xendla X si odnáší tentokrát bramborovou medaili za čtvrtou příčku. To po 35 týdnech ve společnosti nejhranějších českých písniček v éteru není vůbec špatný výsledek. A kdo tento týden stanul na stupínku vítězů? Dozvíme se za chvíli. Teď nás čeká ještě jeden pohled zpátky.
0: Česká desítka, pohled zpátky.
1: Už je to 8 let, co skupina Lucie po dlouhé pauze představila nové album. Jmenovalo se Evolucie a bylo to 8. řadové studiové album kapely. Od toho 7. Dobrá kočka, která nemlsa, uběhlo dlouhých 16 let. Zároveň je to poslední album Lucie, které zatím vyšlo, a rozhodně poslední s Davidem Kolerem, který kapelu před 2 lety opustil. Na produkci alba se podílel mimo jiné známý americký producent Mike Link, který produkoval třeba alba Guns N' Roses. První zveřejněnou písní z alba byla písnička Takhle tě mám rád, kterou kapela uvedla v květnu 2018 ještě před vydáním samotné desky. A 6 týdnů to byla nejhranější česká písnička v rádích. A tady je
0: Česká desítka na rádiu Blaník. Pohled

0: To byl dnešní druhý pohled zpátky a písnička Takhle tě mám rád od Lucie, která byla 6 týdnů nejhranější českou písničkou v rádiích. A teď už ten aktuální stupínek vítězů. Na 3. místě je písnička, která minulý týden vstoupila do české desítky jako úplná novinka. Navíc i samotná kapela byla v žebříčku novinkou a byla otázka, jestli se písnička udrží. A udržela se. Skupina UDG v letošním roce prošla velkou změnou, nebylo to úplně bez bolesti, změna repertoáru a taky výměna na postech členů skupiny, kterou opustili dokonce i ti zakládající. Měřeno úspěšností hraní v rádiích, tak se zřejmě povedlo, protože písnička Odlétáš se dostala do nejvyšších rotací v rádiových playlistech a po uplynulém týdnu to byla zároveň 3. nejhranější česká písnička v rádiích.
1: Česká desítka na rádiu Blaník. Místo

0: Všechno je v pořádku, hlásí Radečci. Už druhá písnička skupiny Opět a Radeček v aktuální české desítce. Návrat v podobě písničky i takto za to stojí na 10. místě a téměř v čele pelotonu pro změnu tahle ta písnička kapely, která prožívá nejúspěšnější období své kariéry, na které si musela poměrně dlouho počkat. A nakonec se dočkala. A co se ještě v dnešní české desítce stane? Tak teď třeba nastane rekapitulace a po ní se vrhneme na první místo. Do české desítky se vrátila písnička skupiny Opět a Radeček a zpěvačky Eli I tak to za to stojí a usadila se na místě 10. A návrat máme i na 9. Je tam Tereza Mašková a její Hořkosladký valčík. Osmou příčkou, stejně jako minule, obhájil Marek Ztracený s písničkou Zastav mě a připsal si 50. týden. Sedmou nejhranější českou písničkou v éteru je Selhání od skupiny Činasky. Jeleni jsou tentokrát šestí s písničkou Všude zdejší. A Drahokamy od Miraj obsadili 5. příčku. Bramborovou medaili stejně jako před týdnem bere Xindl X a jeho puberťák. A písnička Odlétáš od skupiny UDG je v české desítce teprve 2. týden, ale už si vydobila bronz. No a před chvílí jste slyšeli Stříbro, Opět a Radeček a Všechno je v pořádku.
1: Česká desítka.
2: Česká desítka.
1: Česká desítka.
2: Na rádiu Blaník.
0: A pojďme teda do toho samotného čela pelotonu. Ten i tento týden vede duet Miraje a Evy Farné s názvem Vzpomeneš si? O čem si asi tak povídali, když v mezičase mezi vzpomínkovými koncerty na Davida Stypku nahrávali tuhle písničku? Že by o pražském Edenu, kde Eva vystoupí hned na 3 koncertech v červnu a Miraj zatím teda na 1 příští rok? A Eva maká, viděl jsem to na vlastní oči a piluje chorošku, na ty jsou v Edenu konec konců vysazení. A tady to má tu výhodu, že budou lidé na ploše už při samotném koncertu. Ale abych to nezamluvil, tady je ten duet Evy Farné a Miraje. Vzpomeneš si na prvním místě české desítky.
1: Česká desítka
2: na rádiu Blaník. Místo první.

0: Blaník.
1: Pátý týden v České desítce a páté vítězství pro duet Evy Farné a Miraje. Hold, když se spojí dvě takhle silné značky, dá se to čekat, že jim v éteru všichni udělají uličku a pustí je do samotného čela. No a tím máme pro dnešek vyčerpáno. Zaznělo všech 10 nejhranějších českých písniček uplynulého týdne. I dva pohledy zpátky, takže teď už zbývá jenom poděkovat České národní skupině Mezinárodní federace hudebního průmyslu IFPI za žebříček. No a pozvat vás k té další české desítce. Uslyšíme se zase v pátek po 18. hodině v premiéře a v repríze v neděli v poledne. Mějte se krásně, Petr Slíva se pro tuto chvíli loučí, zůstaňte s Blaníkem a předávám slovo kolegům.
2: Česká desítka na rádiu Blaník.
3: Děkujeme Petrovi Slívovi za českou desítku a těšte se po 13. hodině taky na skupinu Olympic. Lucka Vondráčková, Láska umí.

0: a taky Karel Gott. Jeho Pokaždé. Krásnou neděli i po 13. hodině budeme hrát hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Nedělní dopoledne bylo většinou polojasné a plné sluníčka a teploty malinko šplhají nahoru. Jak to bude odpoledne, ví meteorolog Eduard Novotný.
2: Během dnešek bude přibývat kupovité oblačnosti a místy se budou vyskytovat přehánky, ojediněle i bouřky. Pondělí to bude zejména na západě našeho území, v dalších dnech už se srážky dostaví i na Moravu a do Slezska. V pondělí ještě zpočátku může v oblasti Moravskoslezských Beskyd doznívat déšť a bude se postupně oteplovat, v pondělí 16 až 21 stupňů, ve středu už to může být 18 až 22, takový teaser, když bych vám řekl na příští víkend, tak tam se bude oteplovat na 23 až 27 stupňů a bude většinou slunečno.
0: No. Tak to je paráda, tak se těšíme i na ten příští víkend, který bude nádherný. Teď ale přejeme krásnou neděli 17. května.
3: Krásnou zahradu bez dřiny vám přeje firma Dvořák z Benešova. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz
1: Rádio Blaník, víkendové tipy. Rádio Blaník.
4: Krásné odpoledne, sladké odpoledne si užijete na zámku Loučeň. Připravili si pro vás čokoládovou prohlídku. Jde o zpestření klasické prohlídky. Prohlédnete si interiéry a ochutnáte výbornou čokoládu. Prohlídka vychází v 14:30, vstupné je 345 korun a v ceně je i celodenní vstupenka do parku s labyrinty. Doslova vesmírnou neděli si užijete v muzeu Říčany. Připravili si tu pro vás výpravu do hlubin kosmu. Čeká vás spousta experimentů, poznávání, tvoření a objevování. Poznáte planety, mlhoviny, hvězdokupy i galaxie. Zkusíte si ale třeba i vyrýžovat drahokamy, objevit skameněliny anebo prozkoumáte jeskyni. A zajímavou akci si připravila Stará čistírna v Praze. Vyrazit sem můžete na komentované prohlídky pro děti. Dozvíte se, jak funguje kanalizace a co se děje s odpadní vodou. Uvidíte taky parní stroje a svezete se lodičkou. Prohlídka trvá zhruba hodinku a vychází ve 3. Tolik víkendové tipy. Eliška Votrubová, Rádio Blaník.
1: Jirka Frélich
5: na Rádiu Blaník.
0: Krásné nedělní odpoledne, za minutu 13. hodina, před námi Lucka Vondráčková, Láska umí víc, taky skupina Krištof a hledejte v našem vysílání Tomáše Kluse. Když se to podaří a zazní písnička Tomáše Kluse, 800 109 109, třetí volající získává nové CDčko Tomáše. Rádio.

0: Skupina Kryštof a písnička Šňůry na Blaníku. Krásnou neděli přejeme, teď takové celkem vážné téma. Půjde o půjčky, dokonce půjčky v rodině. Představte si, že každá pátá půjčka v rodině nikdy není splacena. Jak zjistil kolega Radek Barkman, který přináší i další podrobnosti. Radku, hezký den.
1: Přejeme krásný den. Půjčky v rodině umí nadělat zlou krev. Podle průzkumu nezávislé agentury NMS totiž až pětina z nich není nikdy splacena. V některých případech je dluh odpuštěn, zejména ve vztahu k dětem. Jindy nikoliv. Právě finanční tok směrem od rodičů k dětem je v otázkách půjček nejčastější. Větší částku svým příbuzným by bylo ochotno půjčit až 78% příbuzných, zejména pak na bydlení nebo jiné neočekávané výdaje. Průměrná výše nejvyšších půjček se pohybuje okolo 150 tisíc korun. V otázkách bydlení je to kolem 300 tisíc. Co ale dál způsobuje narušením psychické pohody? Vedle finančních otázek je to zejména práce, která způsobuje nedostatek času na své blízké, případně zdravotní problémy. Pohodu rodiny však stále více začíná narušovat i závislost na sociálních sítích. Autoři výzkumu dokonce uvedli, že v tuto chvíli už dosahuje podobné účinnosti jako konzumace alkoholických nápojů. Se zákazem přístupu na sociální sítě pro mladistvé dle ankety souhlasí 4 z 5 rodičů. Zajímavostí je, že až 64% lidí starších 55 let věří, že by jim ve stáří mohla pomoci umělá inteligence, ať už co by prostředek ke zlepšení pohybu, nebo co by parťák pro konverzaci a proti osamění. Pro Radio Blaník, Radek Barkman. Radio
0: Blaník. A teď už na Blaníku hříšný tanec, Erik Carmen a písnička, která se objevila v hříšném tanci a za chvíli i Karel Gott. Přejeme hlavně ničím nerušenou a pohodovou neděli s Blaníkem a užijte si i další písničky.

0: Helgot a písnička Pokaždé teď na Blaníku. No a slovenská skupina Elan, a dá se říci, stále ještě novinka. Znova sama dotkni. Znova sama navždy dotkni. Písnička, kterou vytvářeli v roce 2024. V loňském roce to byl velký hit a já si myslím, že písnička se jim neskutečně podařila. Jaký máte víkend? To je otázka na vás. Já si myslím, že docela chladnější, než bychom mnozí chtěli, protože na výlety to nebylo, zvláště včera, když docela výrazně pršelo. Letenky nám zdražují, jaká bude dovolená, těžko říct. Pokud jste se chystali někam za mořem, tak bych pro vás měl výbornou zprávu. My vás tam z Blaníku pošlem.
1: Tak schválně, jak si představujete ideální dovolenou?
2: Pětihvězdičkový hotel u moře s all inclusive, ale

0: na Blaníku.
1: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
2: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.
3: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak ji zvládnout. S Dormem si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu v Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
4: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
5: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
6: Padá!
7: Tak si něco přej.
8: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
7: Tak to se mi to přání splnilo.
8: Cože?
7: Koukala jsem, jak velký výběr mají na česképloty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
8: No tak toho musíme rychle objednat.
9: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
10: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Sen Life. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
11: Jarní únava a těžké vstávání. Co s tím? Naším hostem je nutriční terapeutka Hana Lang s 25-letou praxí. Dobrý den.
12: Dobrý den. Problém je v našich játrech, v našem filtru, který je po zimě zanesený. Pokud máme toxiny v těle, buňky nemají sílu a nemohou regenerovat a vy ztrácíte energii.
11: A co by nám mohlo ulehčit?
12: Samozřejmě speciálně upravená strava, ale i doplňky stravy, které jsou přímo určené na tento problém. Například od německé firmy Tiso.
11: Více informací o produktech Tiso najdete na mitolife.cz.
13: 22. a 23. května ovládne Letnou Spartafest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost. Spartafest.cz.
14: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
15: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
16: Jo, Yogis má novinky pro kočičky. Vše 100% bez chemie pro jejich zdravé zažívání. Vyzkoušejte masové ragú, nově i pro sterilizované kočky nebo ekologické stelivo na e-shopu yogis.cz. Yogis. Zdraví začíná v misce.

0: Nakupte si na celý týden maso, sýry, ovoce, zeleninu, čerstvý vraňanský chléb, pomazánky, vajíčka z našeho chovu nebo koláčky.
1: Chutné, zdravé a za skvělou cenu.
0: A navíc, za každý nákup v bistru teď získáte vraňanku, kterou uplatníte při nákupu právě na naší prodejně.
2: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
3: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
4: Tyhle dvě ruce se nebojí práce. A proto mi říkají perfekťák. Jsem perfekťák. Jsem pan perfekťák. A pro perfektní vybavení chodím do Perfekty. Navštivte nově otevřený hobbymarket Perfekta v Poděbradech. Široký výběr nářadí, potřeb pro dům, zahradu, stavbu i dílnu. A neboj, jsou tady na tebe perfektně připravení. Perfekta Poděbrady a Perfekta Benešov. Místo pro lidi, kteří milují tvořit. Perfekta-poděbrady.cz.
5: Kolony, objížďky, uzavírky.
6: Poslouchejte Blaník a buďte v obraze.

0: Štěstí, filmová písnička na Blaníku, abyste asi poznali, kdo nám zpívá tuto písničku.
1: Víkend s Tomášem Klusem
2: na rádiu Blaník.
0: To byla rychlost, jen zazněly první tóny, tak se nám rozblikal telefon. A kdo byl první, rádio Blaník? První, ano, držím palce, zkoušejte dál. Kdo pak je druhý, rádio Blaník?
3: Dobrý den, tady Zuzka.
0: Zuzko, druhá volající, taky zkoušejte dál.
3: Ano, děkuju, nashledanou.
0: No a nás zajímá ten třetí a ten je rádio Blaník, dobrý den.
4: Dobrý den.
0: Dobrý den, kdo pak?
4: Poslouchám s rodičema, teď je Blaník.
0: Blaník, posloucháte s rodičema a voláte, ano. Protože je venku hezky, nebo proč?
4: Že tady je ta soutěž,
0: když zpívá Tomáš Klus, ano. Potlesk, potlesk. Tak kam zdravíme, kam?
4: To z Boníčka.
0: Ano. Dobrá, děkuji za celou adresu, ale každopádně máte teďka úplně nové CDčko Tomáše Kluse a jsou na něm krásné písničky, všechny ty nádherné velké hity, které se v poslední době hrají v rádiích. CDčko zní Tady Tomáš, tak vy už to máte a ještě poprosím křestní jméno, abych věděl, kdo se dovolal.
4: Vaňatka František.
0: František, Františku, tak pozdravuj rodiče, protože jsi pro sebe a pro svoje rodiče vyhrál teďka toto krásné CDčko. Máš rád Tomáše Kluse?
4: Ano.
0: Ano, určitě. A teď už musíš, protože CDčko poputuje na tvoji adresu. Mám pocit, jste v autě někde, nebo se mi to zdá?
4: Ano, jsme v autě.
0: Kam jedete?
4: Do nemocnice.
0: Aha, tak držím palce, ať všechno dobře dopadne. Pozdravujte dědečka, ať cesta taky je v pohodě, bez kolon a krásnou neděli.
4: Děkujeme.
0: Tak František vyhrál CDčko, jeli autem, slyšeli Tomáše Kluse. Až uslyšíte tuto písničku, tak půjde o další výherní hit od Tomáše Kluse s CDčkem Tady Tomáš. Na vás budeme čekat. Třetí volající na čísle 800 109 109. Jak platí celý tento víkend a pokaždé u našich víkendových soutěží vyhrává. No a CDčko Tomáše Kluse zase na někoho z vás čeká.
2: Víkend s Tomášem Klusem
1: na rádiu Blaník. Konopiště hlásí vyprodáno.
2: Vy tam ale stále ještě můžete být s námi.
1: Schovali jsme si pro vás poslední železnou zásobu.
2: Vstupenky zdarma jako dárek pro ty největší blanické fanoušky.
1: Poslouchejte pozorně a zkuste najít tu správnou hvězdu konopiště.
2: Každý všední den
1: u nás na Blaníku.
5: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku, zvonařku a další speciality na konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
6: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
1: Pohodové české rádio.
0: Za minutu 14:45, krásnou neděli, hezké odpoledne, tady už je Hana Zagorová, písnička To by nebylo fér a za chvíli taky skupina Aerosmith. Krásný poslech.

0: Karel Zich s písničkou Máš choť majoránky. Nádherné nedělní odpoledne vám přejeme z Blaníku. Chystáme po zprávách po 14. hodině taky písničku Heleny Vondráčkové. A taky Václava Neckáře. Nebo holky z naší školky Standa Hložek, Petr Kotwald. Protože dál vám na Blaníku budeme hrát hezky česky.
1: Radio Blaník.
2: Radio Blaník. Počasí.
1: Radio Blaník.
3: Dobré odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Zítřejší obloha bude zpočátku polojasná až jasná, postupně ale čekáme většinou oblačno a výjimečně se budou tvořit i přehánky. Ráno se mohou ojediněle tvořit i mlhy. Nejvyšší odpolední teploty by zítra měly došplhat mezi 17 až 20 stupňů, v Polabí to bude až 21. Tolik počasí, na řadě jsou zprávy.
2: Rádio Blaník.
1: Nejvíc pohody
2: a nejvíc českých písniček.
1: Za každého počasí.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
9: Fakt? A kam pojedeme?
8: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
9: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
8: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
10: Hele, vyšla nová kaplinka.
11: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
10: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
11: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
10: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
12: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Bioldo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
13: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
2: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
14: Kyberšmejdi terorizují Česko. Lebku svaté Zdislavy si převzali restaurátoři. Pečovatelská služba je v kurzu.
1: Rádio Blaník.
14: Přeji vám hezké odpoledne, jsou tu zprávy a s nimi Hanka Koterová. Česko čelí rekordnímu nárůstu kyberpodvodů. Pachatelé využívají strach a časový tlak. Zaútočit můžou jménem policisty nebo bankéře, telefonicky nebo SMS zprávou. Policie proto připravila preventivní pravidlo 3Z. Představí ho Zuzana Pidrmanová z odboru prevence.
15: To jednoduché pravidlo znamená, když vás někdo nutí k okamžitým finančním transakcím, zbystřete a jestliže se jedná o situaci, situaci, která vzbuzuje strach, telefon zavěste. No a následně je dobré, aby si vše zkontroloval telefonátem do své banky.
14: Takže ještě jednou, zastav, zavěs, zkontroluj. Předseda ústavního soudu Josef Baxa dnes na tryzně v Terezíně varoval před projevy autoritářství. Současnou atmosféru ve společnosti přirovnal k době před nástupem nacismu. Vyzval lidi, aby bránili základní hodnoty. Pietní akce u příležitosti 81. výročí konce druhé světové války se účastnil i prezident Petr Pavel. Lebku svaté Zdislavy se podařilo úspěšně vyjmout z betonu. Vzácná relikvie je zachovala a skončila v rukou restaurátorů. Lebku nevyčíslitelné hodnoty v úterý ukradl z baziliky v Jablonném v Polištědí 35-letý muž, kterého policie obvinila z trestného činu výtržnictví a krádeže a je stíhán na svobodě. V Královéhradeckém kraji stoupá zájem o terénní sociální služby. Loni péči využilo přes 7,5 tisíce seniorů, což je meziročně o 10% víc. Na vině je rostoucí počet stárnoucích obyvatel. Pečovatelé za poplatek pomáhají s hygienou, oblékáním, jídlem, úklidem či nákupy nebo doprovodí na procházku. Tolik zprávy a na Blaníku už pokračuje pohodové odpoledne s Jirkou.
0: A přesně 14. hodina.
2: Jirka Frélich
10: na rádiu Blaník.
0: Písnička z básníků Křídla iluzí, teď na Blaníku Václav Neckář, pak taky Janek Ledecký. Hrajeme si hezky česky a přejeme krásnou a ničím nerušenou neděli.

0: Rádio Blaník. Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník. Hezky česky.

0: Eruption na písnička One Way Ticket na Blaníku. Otevřel jsem úplně to nové CDčko Tomáše Kluse. Jsou tady krásné hity, 15 písniček, třeba písnička Chci si tě vzít.
1: Chci si tě vzít, protože být s tebou je nejvíc. Chci si tě vzít.
0: Na novém CDčku Tomáše Kluse je taky písnička o dívce jménem Simona a zpívá jí Simo.
1: Simo, jsem se vzcela vážně mimo.
0: A taky ten velký hit dokola.
1: Ty nezvedáš mi telefon.
0: To je to nové CDčko, tady Tomáš a o něj hrajeme celý tento víkend. Tomáš Klus oslavil v pátek 40. narozeniny a my slavíme písničkami Tomáše Kluse. Až zazní další výherní písnička a už jsem naznačil, že to bude písnička o dívce jménem Nina, tak můžete volat na 800 109 109, protože třetí volající získá úplně nové CDčko Tomáše Kluse. Teď ale vyznání Bobr a motýl na Blaníku.

0: Cool's Garden a písnička Lemon Tree, za chvíli Činasky a každý ráno, když si spolu. Hrát budeme dál hezky česky, přidáme Standu Hloška, Petra Kotvalda, holky z naší školky. Tak co hokej, jak se vám líbí aktuální šampionát? Podrobnosti má Hanka, která se na mě už usmívá. Hani, je to tvoje. Fandíme
1: hokej. Mistrovství světa na rádiu Blaník.
2: Dobré odpoledne. České hokejisty na mistrovství světa ve Švýcarsku zaskočil tým, který se poslední roky pohybuje na hraně elitní skupiny. Včera prohráli s outsiderem ze Slovinska 2-3 po prodloužení. Přesto trenér Radim Rulík hovořil před novináři až nečekaně klidně. Utkání označil za strašně nepovedené. Chyběla produktivita a mínusem byly i neproměněné přesilovky. Navíc tato dvoubodová ztráta může být pro českou reprezentaci velkou komplikací v tabulce skupiny a v boji o postup do čtvrtfinále. Zajímavostí včerejšího utkání je, že k výhře Slovinska přispěl slovinský gólman českého původu Lukáš Horák, který byl se 33 úspěšnými zákroky vyhlášen i nejlepším hráčem včerejšího zápasu. V českém týmu tak panuje zloba a naštvání. Dopoledne se ale hoši museli sebrat a ve 3 hodiny teď odpoledne je opět čeká společný trénink. Zítra je před nimi důležitý duel ve skupině. Hrát se bude zase večer ve 20:20 se Švédskem a na led se vrací i posila z Bostonu útočník Matěj Blümel. Tolik hokejový speciál, Hanka Koterová, Rádio Blaník.
1: Fandíme hokeji.
3: Mistrovství světa na Rádio Blaník. Allegro. Nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Oficiální partner IIHF. Když hokej, tak Allegro.
4: Já nový plot mám.
5: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
6: Tyhle dvě ruce se nebojí práce. A proto mi říkají perfekťák. Jsem perfekťák. Jsem pan perfekťák. A pro perfektní vybavení chodím do Perfekty. Navštivte nově otevřený hobby market Perfekta v Poděbradech. Široký výběr nářadí, potřeb pro dům, zahradu, stavbu i dílnu. A neboj, jsou tady na tebe perfektně připravení. Perfekta Poděbrady a Perfekta Benešov. Místo pro lidi, kteří milují tvořit. Perfekta.poděbrady.cz.
7: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormem si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu v Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
8: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
9: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
8: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
10: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou aku zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
11: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
12: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem. Mezinárodní veletrh Natura Viva. Vše pro myslivce, rybáře, včelaře a milovníky přírody. Od 21. do 24. května. Výstaviště Lysá nad Labem.
13: Víte, co je na okurkách Fko nejlepší? Jejich skvělá chuť a receptura a moravský původ. Okurky Fko. Vždy to nejlepší.
14: Kontejnery Siegel, dobrý den.
15: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
14: A tomu říkáte problém?
16: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
17: Dvořák. Zahradní technika. Dvořák. Posekat, nemakat. Máte právo odpočívat, protože není čas zemřít. Robotické sekačky Husqvarna a Stihl na www.sekačky-pily.cz.
18: Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz
19: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
20: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
19: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
20: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
21: Ahoj, tady Vašek Noit Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu

0: XXLus domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Přijďte si do auta SRO v Příbrami vyzkoušet novinku. Kia K4 Sportswagon. Praktické kombi s velkorysým zavazadlovým prostorem. 604 litrů, 7letou zárukou Kia. A to nejlepší? Cena již od 490 tisíc korun. Kia K4 Sportswagon v auta SRO Příbram. Přijeďte se svést. Těšíme se na vás. Auta.pb.cz.

0: Zahrajeme vám hezky, česky.
1: Radio Blaník. Radio
2: Blaník. Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: krátce před 3:15. Helena Vondráčková byla klíčová tento týden, protože jsme vám pustili ukázku, která zněla takto. A kdo slyšel Helenu Vondráčkovou, tak mohl vyhrát vstupenky na Konopiště. U nás to funguje totiž tak, že každý všední den po 8 hodině Petr Slíva odhalí právě tu konkrétní ukázku, ze které se dá celkem snadno odhadnout, která hvězda Konopiště to je, a pak poslouchat vysílání. V pátek to bylo v rámci několika minut. Hned po 8 zazněla ukázka, no a za pár minut přišla celá písnička a dovolal se v pátek náš posluchač Petr.
1: Halo, halo, tady je Rádio Blaník, Petr Slíva, Adéla Zahradničková, kdo je tam?
2: Dobrý den, tady Petr.
1: Petře, odkud voláte?
2: Z Prahy.
1: A víte co, Petře? Vy jedete na Konopiště.
2: Je, paráda.
0: Tak pokud s námi chcete být na Konopišti za 2 týdny, užít si tu velkou narozeninovou oslavu, slyšet třeba i Helenu Vondráčkovou naživo, tak poslouchejte zase zítra po 8 hodině raní Petra Slívu. Odhalí vám ukázku jedné hvězdy Konopiště a během celého dne až do 19. hodiny musíte pečlivě poslouchat. Jakmile zazní písnička celá od té naší hvězdy Konopiště, a zaznít to může i několikrát za den do 19. hodiny, volejte 800 109 109. Důležité je být právě na konci písničky první na našem telefonu.
3: Koncert pro všechny bez validi.
4: A ne 27. narozeniny Rádia Blaník.
5: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku z vonasku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
6: Na koncert vás zvou i Krušovice Bohem. Ochutnejte na Konopišti prémiový ležák s vyváženou hořkostí a z nejlepšího žateckého chmele. Krušovice Bohem. Více na webu krušovicebohem.cz.
3: Dobré ráno, Rádio Blaník.
6: Užívejte si víkend, ale už se těšte na zítřejší ráno.
7: Oslavíme spolu třeba Mezinárodní den muzeí.
8: No tak se podíváme do muzea, ale podíváme se i na vaše účtenky.
7: A nebo se mrkneme na vaše dobré zprávy.
6: Těšíme se na vás zítra v 6 ráno. Petr Slíva
7: a Adéla Zahradníčková.
4: Rádio Blaník.
3: Pohodové ráno.
5: Pohodové české rádio.
0: Na Blaníku teď Petr Muk a do té 3. hodiny ještě třeba Voxel a písnička V naší ulici.

0: Voxel a písnička V naší ulici, tady u nás na Blaníku, vám i po té 15. hodině, která se přiblížila, budeme dál hrát hezky česky. Dnes je velký důvod zahrát si písničku Jiřího Korna. Dáme si Robinsona, taky Karla Gotta, Chyť své dny. Skupinu Opět a Radeček a Hory.
1: Tak sorry, že mám rád hory.
0: Tak sorry, že máme rádi české písničky. Ano, na Blaníku dál, hezky český, krásnou neděli.
2: Rádio Blaník.
3: Rádio Blaník, počasí.
2: Rádio Blaník.
4: Pěkné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Zítra bude zpočátku polojasno až jasno, postupně pak čekáme většinou oblačno a jen výjimečně se budou tvořit přehánky. Ráno se mohou ojediněle objevit i mlhy. Nejvyšší denní teploty by zítra měly došplhat mezi 17 až 20 stupňů, Polabí to bude až 21. Tolik počasí Rádia Blaník, za chvíli už je tu doprava.
5: Krásnou zahradu bez dřiny vám přeje firma Dvořák z Benešova. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz
3: Blaník za volantem.
4: V Jedličkově ulici v Lise nad Labem havarovala dvě osobní auta. V místě jsou rozlité provozní kapaliny, dejte tam pozor. Na dálnici D4 ve směru do Prahy stojí na 58. kilometru porouchané auto, počítejte tam se zdržením. A na dálnici D11 mezi kilometry 57 a 76 ve směru na Hradec Králové dejte pozor na pomalu jedoucí vozidlo údržby. Tolik pro tuto chvíli dopravní servis Rádia Blaník. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou na řadě zprávy.
6: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
7: Vidíš to?
8: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
7: No a víš, co vidím já?
8: Co?
7: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
8: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
7: U nás si vybere úplně každý.
8: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
7: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
8: Nejlepší dárek je zážitek.
9: Firma na zážitky.
8: CZ.
10: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
11: Nákupy v online shop CZ.
12: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
11: www.onlineshop.cz.
13: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
14: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
15: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
16: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
3: Kolony, objížďky, uzavírky.
17: Poslouchejte Blaník a buďte v obraze.
3: Zprávy Rádia Blaník.
17: Stručně, jasně, přehledně.
18: Prezident čeká na jméno Řehkova nástupce. Letos přibude víc než 100 kilometrů cyklostezek. Jihlavská škola doprodává obědy za lidovou cenu.
2: Rádio Blaník.
18: Pěkné nedělní odpoledne přeje Hanka Koterová, jsou tu další zprávy. Česká armáda stojí na prahu zásadní personální obměny. Prezident očekává, že vláda v nadcházejících dnech oznámí, kdo v létě nahradí Karla Řehku ve funkci náčelníka generálního štábu. Do výběru náčelníka nebude zasahovat. Všichni čtyři kandidáti podle Petra Pavla splňují požadované podmínky. V Česku se v letošním roce plánuje dokončit 130 kilometrů cyklostezek. To je o 34 kilometrů méně než loni. Cyklisté se třeba dočkají dokončení lávky přes Labe u Kostomlat nad Labem nebo nového akvaduktu přes železnici na Domažlicku. Nejvíc tras dokončí Olomoucký kraj, naopak v Ústeckém nedostaví žádnou. České školy hledají nové cesty, jak neplýtvat jídlem. V Jihlavě začala střední stavební škola prodávat před budovou nevyzvednuté obědy veřejnosti přes automat. Kolik zabalené porce stojí, to řekne ředitelka Markéta Metelková.
9: Chtěli jsme, aby to bylo pro nás co nejjednodušší, proto jsme stanovili jednotnou cenu 65 korun za oběd, bez ohledu na to, jestli jsou to třeba nudle s mákem, nebo jestli je to svíčková.
18: A platí se na místě jen přes terminál kartou. Světová zdravotnická organizace označila epidemii eboly v Kongu a Ugandě za ohrožení zdraví na mezinárodní úrovni. Virus už zabil téměř 100 lidí. Zvýšené riziko platí i pro sousední africké země. Šíření nákazy zatím ale nesplňuje kritéria pro vyhlášení pandemické pohotovosti. A tím zprávy končí, slovo má opět Jirka Frélich.
0: Krásnou neděli, za minutu bude 15.
3: Jirka Frélich
19: na rádiu Blaník.
0: Co vás tento týden potěšilo, co vám udělalo radost? Pište SMSky na 603 118 118.
19: Rádio Blaník.
0: Doufám, že potěší další hezká česká. Teď už ale Michal Tučný, koukám, jak celá země vstává. A za chvíli Pavel Horňák, dnešní oslavenec. A pak taky Jiří Korn. My si totiž na Blaníku hrajeme hezky česky.

Právě teď dospíval Pavel Horňák, dnešní oslavenec písničku Škola v přírodě, velká hvězda 80. let, dětská pěvecká hvězda. Měl písničky jako třeba Lanovkou na Petřín. A taky třeba s Michalem Davidem písničku To se oslaví. Ano, to je Michal David. A teď Pavel Horňák. Chodil ještě na základní školu a zpíval takové velké hity. Prodal přes 500 000 desek. Ano, byl opravdu slavný a představte si, vystudoval pak právnickou fakultu. Od roku 2005 je soudcem, no a dnes už je soudcem Nejvyššího soudu České republiky. Pěvecká hvězda Pavel Horňák, který zpívání položil na hřebík a věnoval se právu a, jak říkám, soudce Nejvyššího soudu dnes. No a Jiří Korn, další dnešní oslavenec, ten je narozen taky právě 17. května roku 49. V Praze se narodil tento úžasný zpěvák a herec, kterého mám rád i díky pohádce Honza Málem králem, kde se ale objevuje hlas Michala Pavlaty. Není to hlas Jiřího Korna, kromě písniček. Pohádka Honza Málem králem ještě víc proslavila Jiřího Korna a ty krásné duety s Helenou Vondráčkovou. A mimochodem, bude vůbec poprvé na Konopišti. Tak se moc těšíme. A dnes k 77. narozeninám přejeme z Blaníku všechno nejlepší. Další dnešní oslavenec Jiří Korn a písnička Robinson. Včera.

0: Michal Hruza v kapele Ready Kirken, písnička Zítra mám. Zítra máme pondělí, ale dnes je neděle, krásná odpolední neděle. Doufám, že i u vás nám do Blaníku nádherně svítí ještě sluníčko. Celý příští týden má být prý postupně hezčí a hezčí a o víkendu dokonce by mohlo být až 27. A ty SMSky, které posíláte, co vám udělalo radost. Tak dorazila nám SMSka, že třeba soused věnoval dvě čokoládky a něco dobrého k pití, píše Manka, a taky to potěšilo. A taky Lenka z Hazlova napsala, že narozeninový koncert Štefana Margity v pátek ji potěšil. Byla tam celá řada úžasných hostů. Leni, já doufám, že potěší třeba za chvíli taky skupina Opět a Radeček. Tak sorry, že mám rád hory. Další hezká česká a já se těším na další SMSky, co vám tento týden udělalo radost, na čísle 603 118 118.
1: Hodně povolaných,
2: málo vyvolených.
1: Medaile chtějí všichni, ale uspějí jen ti nejlepší.
2: Budou to naši?
1: Buďte jim s námi držet palce.
2: Fandíme hokeji?
1: Fandíme našim.
2: Mistrovství světa na rádiu Blaník.
3: Allegro, nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Oficiální partner IIHF. Když hokej, tak Allegro.
4: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormem si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo, spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu v Praze na dvou místech, v Čestlicích a v Europarku.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
8: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
9: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
8: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
10: A mají tam třeba i dětský kolečko?
9: Jasně, dětský nářadí a hračky, grill a solární lampičky pro mě a pro tátu autokosmetiku. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
11: Mat. Ten obchod mám rád.
12: Kontejnery Siegel, dobrý den.
13: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
12: A tomu říkáte problém?
14: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
15: Pamatuješ, když jsme si před lety koupili vodní postel mezi prvními zákazníky?
9: No jasně, to bylo v Pamaxu. Dneska tam mají největší výběr matrací, postelí a sedaček. A 22. až 23. května navíc akci. Měření se senzorickou deskou pro výběr ideální matrace a ochutnávku českých bílých vín i italského primitiva. A to vše zdarma.
15: Tak jedeme do Pamaxu, kousek od Prahy.
9: Více na Pamax.cz, Instagramu a na Facebooku.
16: 22. a 23. května ovládne Letnou Spartafest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost. Spartafest.cz.
17: No, konečně! Pořádná podpora pro menší a střední podniky. Dotace v programu Optak. Na nové stroje, softwary, e-shopy, na co potřebujete.
18: Firma Maxi Dotace vám dotace zařídí.
17: Rozvíjejte své podnikání. Dotace až 1 000 000 korun pro menší projekty a desítky milionů pro ty velké.
18: Bez starostí a papírování. Maxi Dotace vše zařídí. Ozvěte se hned. Maxi Dotace.cz.
17: Maxi Dotace.
19: Jarní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem SPRING26 na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si jarní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
20: Jo, Yogis má novinky pro kočičky. Vše 100% bez chemie pro jejich zdravé zažívání. Vyzkoušejte masové ragú, nově i prosterilizované kočky nebo ekologické stelivo na e-shopu yogis.cz. Yogis. Zdraví začíná v misce.
21: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem. Mezinárodní veletrh Natura Viva. Vše pro myslivce, rybáře, včelaře a milovníky přírody. Od 21. do 24. května. Výstaviště Lysá nad Labem.
22: Kdo je tam?
23: Soudní exekutor.
22: Nejsme doma.
23: To máte pravdu, už nejste doma.
24: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopí.

zase zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou.

0: Tomáš Klus. Ano, je to tak. Písnička Nina právě teď. Písnička o dívce, kterou Tomáš Klus znal a měl rád svého času, jak mi při rozhovoru prozradil. Ale důležité je, že právě teď dozněl Tomáš Klus.
1: Víkend s Tomášem Klusem
2: na Rádiu Blaník.
0: Naše linka 800 109 109 se okamžitě rozblikala, kdo pak na telefonu první.
3: Je, dobrý den, já už jsem po druhý první.
0: Po druhý první, no tak musíte malinko počkat.
3: Tak jo,
0: držím
3: pravím,
0: palce. Kdo pak je druhý, dobrý den.
4: Dobrý den, tady je Hanka.
0: Haničko, druhá, nebyla jste už jednou druhá taky?
4: Byla, asi včera to bylo.
0: Včera, tak držím palce, Hani, zkuste to. Nemáte štěstí zatím.
4: Nashledanou.
0: Naše hra je neúprosná, vyhrává třetí na naší lince Rádio Blaník. Dobrý den!
4: Dobrý den!
0: Dobrý den a vám patří potlesk! Ano, vyhráváte nové CDčko Tomáše Kluse, tady Tomáš, tak už ho máte. Je to tak, je to tak. No a kdo jste, jestli můžu vědět křestní jméno, nebo odkud ještě?
4: Iveta.
0: Iveta?
4: Já mám takovou radost.
0: Tak dobrá, seďte, pokud sedíte, a jestli ne, sedněte si. Dobrá, dobrá, v klidu?
4: Jo, v klidu.
0: CDčko už vám nikdo nevezme. Vy asi máte ráda Tomáše Kluse.
4: Mám, i v pohádce.
0: V pohádce, no jasně, Tři bratři. Krásná pohádka, dokonce Tomáš Klus ji sám má rád, jak říkal. A co se týká vás, odkud nám voláte?
4: Já volám z Ostravy Poruby.
0: Z Ostravy Poruby, zdravíme Ostravu, jak má Ostrava počasí dnes při neděli?
4: No, škaredě.
0: Škaredě, ošklivo, ale teď se vyčasilo trošku, ne, díky telefonátu do Blaníku.
4: No, to se vyčasilo.
0: Úplně nádherně, sluníčko. Tak já zdravím do Ostravy, užijte si Tomáše Kluse, až vám pošleme CDčko, je tam krásná písnička Dokola, taky písnička třeba ano. Chci si tě vzít, tu mám já osobně nejradši z celého alba. A vy se tedy doma třeba něčím posilněte, CDčko už vám posíláme a přejeme krásnou neděli.
4: A ještě mám zůstat na telefonu? Nebo...
0: Zůstaňte, já si napíšu adresu, jo?
4: Dobře.
0: Vydržte, děkuju, vydržte. No a ještě prozradím, vám taky hezký den do Ostravy, vám prozradím taky všem, že další výherní písnička, která tady je, je tato, jmenuje se Vesmíru a přinese někomu z vás taky z Brusu nové CDčko Tomáše Kluse, tady Tomáš, na čísle 800 109 109 budeme čekat na třetího volajícího během této písničky, která ještě dnes zazní.
2: Víkend s Tomášem Klusem
1: na Rádiu Blaník.
0: Za chvíli Karel Gott a písnička Chyť své dny a taky Lucka Bílá.
1: Krajánek Rádia Blaník.
2: Třikrát týdně vyráží

0: naší
1: Krajánek Rádia Mladí. Františkovy lázně. Místo klidu, zdraví a regenerace. Objevte tradiční lázeňskou péči, přírodní léčivé zdroje i jedinečnou atmosféru západočeských lázní. Více na františkovylázně.cz.

0: Karel Gott s písničkou Chyť své dny. Hezkou neděli, pomalu nám ta neděle ubíhá a já si myslím, že k pondělí je blíž a blíž, což je škoda, protože neděli my máme opravdu krásnou, nám dokonce svítilo i sluníčko docela dost dlouho do studia. No a po 16. David Dale a písnička Akorát.
1: Akorát si být to jak dost mou, pokusí se vrátit čas nás dvou. Akorát si říct ti, věř mi dál.
0: Taky Michal David, co mi scházelo, si byla ty.
2: Stál jsem před domem, ale věděl jsem, jak jsem prázdnej.
0: Skupina Krištof, Život je krásný.
3: Život je krásný i na konci světa, vesmír se básní, ta nejhezčí věta.
0: Tady u nás na Blaníku vám dál budeme hrát hezky česky.
4: Rádio Blaník.
5: Rádio Blaník, počasí.
4: Rádio
6: Krásné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Obloha bude zítra zpočátku polojasná až jasná. Postupně čekáme většinou oblačno a jen výjimečně se budou tvořit přehánky. Ráno se mohou ojediněle objevit i mlhy. Nejvyšší denní teploty zítra došplhají mezi 17 až 20 stupňů. Polabí to bude až 21. O počasí všechno. Na řadě už jsou dopravní informace.
5: Kdy bude to správné počasí na výlet?
7: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
5: Blaník za volantem.
6: Mezi Prahou a Kostelcem nad Černými lesy na silnici číslo 2 u Vyžlovky došlo k nehodě dvou osobních aut. Projíždí se tam jedním pruhem a kolona se tvoří v obou směrech. Mezi Mladou Boleslaví a Nymburkem na silnici číslo 38 u Vlkavy došlo k nehodě dvou osobních aut. Zdržíte se tam také v obou směrech. A v Jedličkově ulici v Lise nad Labem bourala dvě osobní auta. Na místě jsou rozlité provozní kapaliny, buďte tam opatrní. Tolik dopravní servis Rádia Blaník. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou tu zprávy.

0: 20% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
5: Tak děti, pojďte domů.
6: Ale my jsme doma tady.
7: A je nám tu dobře.
8: Dětské domečky a skluzavky pro malé i velké zahrady děti prostě baví. Jen od Smoby. Smoby.com.
9: Co se tady děje?
10: Co se chystá?
11: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
12: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
11: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
13: Ráno do práce,
14: o víkendu na výlet.
13: S Blaníkem jsme s vámi i na vašich cestách.
14: Zprávy Rádia Blaník.
13: Stručně, jasně, přehledně.
15: Sněmovna rozvolnila rozpočtová pravidla. Předčasných prvňáků je čím dál víc. Autobusy v Klatovech budou zdarma. Hezké odpoledne u zpráv vám přeje Hanka Koterová. Sněmovna i přes kritiku opozice schválila novelu zákona o veřejných rozpočtech. Vláda podle návrhu bude moci navyšovat výdaje na strategické stavby nad schválený rámec. Opozice už avizovala, že vládě to umožní nekontrolovaně utrácet a chce se obrátit na ústavní soud. Do prvních tříd letos nastoupila necelá tisícovka pětiletých dětí. To je nejvíce předčasných školáků od roku 2010. Na vině je často přesvědčení rodičů o vysokém nadání dětí. Česká školní inspekce proto upozorňuje, že pro dřívější nástup do školy je nutná komplexní připravenost dítěte, nejen dílčí schopnosti. Experti vyjmuli z betonu lebku svaté Zdislavy. Podle policie je relikvie zachovalá a dál s ní budou pracovat restaurátoři. Z její krádeže je obviněný 35-letý muž, který je zalil do betonu a plánoval pohřbít. Obviněný je z trestného činu výtržnictví a krádeže a je stíhán na svobodě. Klatovy od července zavedou městskou hromadnou dopravu zdarma. Cílem je zrychlit a usnadnit dopravu přes město. Více řekne už místostarosta Pavel Strolený.
16: My jsme tím pádem mohli vytvořit nějaké parkovací místa na kraji Klatov. Lidé, kteří nebudou moct z nějakého důvodu zaparkovat nebo nebudou chtít zaparkovat přímo v Klatovech, tak si budou moct popojet do středu města místní hromadnou dopravou. Jedno je uvažovaný na Plánické ulici a další v místech, kde dneska staví obchodní centra.
15: Od novinky se Klatovy slibují méně aut v centru a rychlejší průjezdy městské hromadné dopravy. To byly zprávy Rádia Blaník a u mikrofonu je zpátky Jirka Frélich.
17: Krásnou neděli.
18: Jirka Frélich
13: na rádiu Blaník.
17: O víkendu sáhneme do jedné krásné komedie ze 77. roku, scénář Miloš Macourek a režie Václav Vorlíček. Krásná komedie, což takhle dát si špinát, ve které zazářel Vladimír Menčík, Jiří Sovák, Iva Janžurová. A my si na Blaníku pustíme tu krásnou písničku, kterou zpívá Jiří Schillinger. Tak si užijte další hezkou českou a přejeme všem klidný poslech Blaníku.

0: Asi takovej pocit a divoký byl teď na Blaníku při neděli. My se vrátíme k povídání tento týden s Mirkem Táborským. Zajímaly nás tradice a navštívili jsme v pátek i Muzeum nožířské tradice. A pokud vám páteční díl unikl, nevadí, je tady i teď.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Tentokrát vás pozvu do Šluknovského výběžku, konkrétně do Mikulášovic, dříve Nixdorfu. Mikulášovice byly od nepaměti domovem brusičů, nožů a nůžek, takzvaných šlejfířů. Ti cestovali s brusickými vozíky po okolních zemích, někteří si časem zařídili sklad zboží i výrobu a začali obchodovat. Ve Vídni se s jejich zbožím seznámil obchodník Rössler a protože poptávka rostla, přestěhoval se do Mikulášovic, kde nakupoval od místních nožířů a založil i vlastní výrobu. Vývoz vyvolával závist konkurenčních výrobců ve Vídni. Tvrdili, že tyto vysoce kvalitní výrobky pocházejí z Anglie, na jejíž zboží bylo tehdy uvaleno embargo. V roce 1810 přijel z Vídně do Mikulášovic policejní komisař, aby se na místě přesvědčil, že se opravdu vyrábí zde a nikoli v Anglii. Šikana byla zastavena, ale ne nadlouho. Policejní komisař byl vídeňskými výrobci obviněn, že ho v Mikulášovicích uplatili. Po dlouhém soudním procesu se státní správa Resslerovi za prodělaná příkoří omluvila a císařem Františkem I. byl spolu se svým společníkem Fischerem povýšen do šlechtického stavu. Během 19. století vznikla v Mikulášovicích i v okolí řada dalších továren. 3000 dělníků zde vyráběli nože lovecké, zahradní, kapesní, dýky nebo šavle a všechno putovalo do velké části Evropy i Ameriky. Za druhé světové války byla výroba v nožířských továrnách převedena na zbrojní. Pouze v Resslerově továrně se nadále pracovalo v zajetých kolejích. Jako jediná zůstala v provozu i po válce a pod názvem Mikov, tedy Mikulášovický kovoprůmysl, dosud udržuje tradici, vyrábí nožířské výrobky a kancelářské potřeby. Jejím nejznámějším produktem je dětský zavírací nožík Kudlička Rybička, který tu vzniká už přes 100 let. Pro více zajímavých informací si už zajděte sami do Muzea nožířské tradice, které najdete v Mikulášovicích v prostorách Městského informačního střediska. Mějte se krásně, poslouchejte Blaník a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.
0: Jsme Blaník a hrajeme vám hezky česky za 3 minuty čtvrt na 5. Krásnou neděli, tady je Michal David a písnička Co mi scházelo, si byla ty. A těšte se taky na skupinu Kabát, Radci v práci. Hezkou neděli.

0: Skupina Kabát, písnička Raci v práci. No a zítra je pondělí, tak mnozí taky budou jako raci v práci, ale pozor, zítra nás čeká také krásné oteplení a postupně každý den bude lepší a lepší počasí. Dnes ráno nás potěšil meteorolog Eduard Novotný, který nám to slíbil.
1: V pondělí ještě zpočátku může v oblasti Moravskoslezských Beskyd doznívat déšť a bude se postupně oteplovat. V pondělí 16 až 21 stupňů, ve středu už to může být 18 až 22. Takový teaser, když bych vám řekl na příští víkend, tak tam se bude oteplovat na 23 až 27 stupňů a bude většinou slunečno.
0: Tak vidíte, příští víkend se rozhodně máme na co těšit. No teď si myslím, že se hodí písnička Život je krásný. Život je krásný i na konci světa. Já vím, že je zítra pondělí, ale třeba v pondělí Petr někomu z vás proplatí účet.
2: Petr platí vaše účty.
3: Velká hra o velké peníze, které vám rozdáváme každé všední ráno.
4: Uvidíme, třeba to budete mít v dubnu zadarmo. Když nám řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
5: Olympik.
4: Je to tak? Takže dubnovou splátku platíme my. Ten tablet jste možná měla zadarmo, když nám řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
5: Ludka Bílá.
4: Je to tak? Takže 7290 korun za tablet.
5: Děkuji moc.
2: Co byste chtěli od nás proplatit?
3: Napište nám to, pošlete v SMS na 603 118 118

0: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak ji zvládnout. S Dormém si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu v Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z CarGlasu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na CarGlas.cz.
2: CarGlas opraví, CarGlas vymění.
3: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
4: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
5: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
6: Chybí vám pozimně energie a lepí se na vás každá nemoc? Naším hostem je nutriční terapeutka Hana Lang. Hano, kde začít s jarním restartem?
7: Jelikož až 80% naší imunity sídlí v našich střevech, tak je důležité začít právě tam. A v tomto období jsou obzvláště důležitá živá probiotika, například doplněk stravy Proemzan od společnosti Tyso, který obsahuje 31 kmenů a miliardy živých bakterií.
6: Více informací o Proemsanu na www.mytolife.cz a nezapomeňte, že normální je být zdravý.
8: 22. a 23. května ovládne Letnou Spartafest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost. Spartafest.cz.
9: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
10: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
11: Víš, která firma je top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku? Fatre.
12: Myslíš to Fatre, co staví sousedům barák? Tohle Fatre.
11: Jo, přesně tohle Fatre. Celý jim to nakreslili, naprojektovali, zajistili i financování a celý rovnou staví.
12: No vidíš, staví celý barák. Tak už nebudeme hledat jinde a jdeme do Fatre.
13: Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
14: Dvořák. Zahradní technika. Dvořák. Posekat, nemakat. Máte právo odpočívat, protože není čas zemřít. Robotické sekačky Husqvarna a Stihl na www.sekačky-pily.cz. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
15: Jarní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem SPRING26 na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si jarní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
16: Trápí vás špatná okna? Netěsní? Loupe se lak? Nebo jdou stěžka otvírat? Nemusíte hned okna měnit. Vyřešíme to. Oknarenovace.cz. Profesionální opravy špaletových i eurooken. Šetrně, precizně a s láskou k řemeslu. Oknarenovace.cz. My okna nelakujeme, my je milujeme.

0: Rádio Blaník. Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.
3: Máš to ty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit,

Já vždy rozeznávám, hravě rozeznávám.

0: Skupina Kryštof a písnička Život je krásný. Vlasta Suk už se na vás těší, přišel do studia, to neměl dělat. Vlasto, tamhle si vem mikrofon, já si s tebou zahraju Tajemný rok.
1: Tajemný rok.
0: Ano, jako Petr Slíva si hraje každý všední den po 9:00. Vypůjčil jsem si ze zítřka takovou malou filmovou nápovědu. Tak jestli pak náš kolega Vlasta Suk pozná alespoň film.
2: A teď k věci. Mladý muži, chceme si u vás objednat operu. Co říkáte?
3: Jasnosti.
2: Rozhodli jsme se nakonec pro němčinu nebo italštinu?
3: No, nakonec jsme se, sire, pokud si vzpomínáte, shodli na italštinu.
4: Opravdu?
0: Tak šmoulové to nejsou.
5: Šmoulové to nejsou, slunce se na to taky není.
0: Tak zítra Tajemný rok po 9:00, no.
5: Poslouchejte.
0: Poslouchejte. No. Je to film Miloše Formana, mimochodem za A. Přelet nad Kukačím hnízdem, za B. Amadeus, za C. Hoří má panenko.
5: No já to nebudu říkat, to ne. Je přece pro naše
0: no já taky ne. Tak ráno po 9:00, zítra no. Tajemný rok.
1: Tajemný rok.
6: Na Rádiu Blaník.
0: A k tomu Petr Slíba přidá taky písničky z toho jednoho konkrétního roku. Tak nápovědu vracím na zítřejší ráno. No a zítra startuje Dobré ráno už v 6.
6: Dobré ráno, Rádio Blaník.
7: Užívejte si víkend, ale už se těšte na zítřejší ráno.
8: Oslavíme spolu třeba Mezinárodní den muzeí.
7: No tak se podíváme do muzea, ale podíváme se i na vaše účtenky.
8: A nebo se mrkneme na vaše dobré zprávy.
7: Těšíme se na vás zítra v 6 ráno. Petr Slíva
8: a Adéla Zahradníčková.
6: Rádio Blaník. Pohodové ráno.
9: Pohodové české rádio.
0: Samozřejmě ještě neděle, 4:45, užijte si taky písničku Village People YMCA, za chvíli David Dale akorát a pak už můj kolega Vlasta Suk, krásnou neděli s Blaníkem.

0: Tolik tedy LP ve vysílání Blaníku. Poslední pozdrav od kolegy Jirky Frelicha. Teď už s vámi Vlasta Souka, přeju dobré odpoledne, krásnou neděli. Za chvíli nabídneme čerstvé zprávy, počasí a dopravní servis. No a potom nám zaspívá Petr Novák. Povídej, jestli se ti pomíjí. Taky František Nedvěd. Od dneška vím, jak zavíráš oči. Nebo teda za Karndlová dáme Diamanty. Nedělní odpoledne a pohoda ve vysílání Blaníku pokračuje a my hrajeme hezky česky.
1: Radio Blaník. Radio Blaník, počasí. Radio
2: Blaník. Příjemné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Zítra nás čeká zpočátku polojasno až jasno, postupně pak bude většinou oblačno a jen výjimečně se budou tvořit přehánky. Ráno se mohou ojediněle objevit i mlhy. Nejvyšší odpolední teploty zítra došplhají mezi 17 až 20 stupňů. V Polabí to bude až 21 stupňů Celsia. Tolik počasí, teď už se půjdeme podívat na silnice.
3: Krásnou zahradu bez dřiny vám přeje firma Dvořák z Benešova. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz
1: Blaník za volantem.
2: Na dálnici D1 na 28. kilometru ve směru na Prahu u Hvězdonic blokuje provoz nehoda 3 osobních aut. Zdržíte se tam v přibližně 2-kilometrové koloně. A nehodu máme hlášenou na dálnici D1 i na 34. kilometru. U Ostředku blokuje levý jízdní pruh také dopravní nehoda. Kolona tu má 3 kilometry. A mezi Prahou a Kostelcem nad Černým lesy na silnici číslo 2 u Vyžlovky došlo k nehodě 2 osobních aut. Projíždí se tam jedním pruhem. Kolona se tvoří v obou směrech. Tolik dopravní servis. Šťastnou cestu.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
1: Kolony, objížďky, uzavírky.
7: Poslouchejte Blaník a buďte v obraze.
1: Zprávy Rádia Blaník.
7: Stručně, jasně, přehledně.
8: Vláda má na stole zvýšení rodičovského příspěvku. Moravskoslezský kraj pomáhá s obědy do škol. Fotbalová Slavia upouští od chytrých kamer. Příjemné odpoledne u zpráv vám přeje Hanka Koterová. Vláda na svém pravidelném zasedání zítra projedná několik témat. Mezi těmi hlavními je zvýšení rodičovského příspěvku z 350 na 400 tisíc korun a podpořit by mohla i návrh, aby jednodenní dálniční známka platila celých 24 hodin a nejen do půlnoci. Moravskoslezský kraj i letos vyhlašuje dotační program Bezplatné stravování ve školách. Vyčlenil 9 milionů korun a kdo může žádat, říká z tiskového oddělení kraje Miroslava Chleboňová.
9: Školy a školská zařízení mohou žádat o podporu na zajištění bezplatného školního stravování pro děti a žáky, jejichž rodiny se ocitly v nepříznivé finanční situaci a nemohou si dovolit úhradu obědů. Příjem žádostí bude spuštěn 25. května a potrvá do 30. června.
8: Tento program běží v kraji už třetím rokem a jeho rozsah se každoročně rozšiřuje. Praha, Liberec, Olomouc, Plzeň a Ústí nad Labem se letos připojili k projektu Světlo pro AIDS. Ten tradičně halí významné budovy ve vybraných městech do červeného světla. Na 3. květnovou neděli totiž připadá Mezinárodní vzpomínkový den na oběti AIDS. Fotbalová Slavia nakonec nespustí plánovaný kamerový systém na rozpoznávání obličejů. Za jeho využívání by hrozily i 100 milionové pokuty. Slavia tak chtěla reagovat na to, kdy fanoušci po zápasu se Spartou vběhli na trávník a napadli hráče. Tolik zprávy a na vás se už těší Vlasta Souk.
0: No jsem tady, ano, už se nemůžu dočkat. Jedeme, hrajeme, pohodově.
1: Vlasta Souk
7: na rádi.
10: Rádiu Blaník.
0: Ani otázka na tebe, myslím si, že odpověď bude jasná, ale přece máš ráda růže?
8: Samozřejmě, že mám.
0: A viděla jsi někdy tisíce růží na jednom místě, pěkně rozkvetlých?
8: A to jsem asi čověče neviděla.
0: No tak já tady budu mít tip, kde přesně tuhle nádheru posluchači mohou spatřit, kdy.
8: Těším se.
0: Protože jsem včera vyrazil jakožto krajánek na jedno takové místo, takže ti, kteří poslouchali, už vědí, ti, kteří ne, tak budou překvapení, protože to je nádhera. Tak
8: věřím, věřím a těším se.
0: Tak za chviličku víc. Teď Činanské hlavolám a je 17 hodin, prima neděli. Rádi.

0: František Nedvěd, krásná písnička pro vás z Blaníku, Skládanka. Ale rostou tyhle růže z Texasu u nás v republice. A víte, kde to je?
1: Krajánek Rádia Blaník.
2: Krajánek Rádia Blaník.
0: No, včera jsem to vypátral jakožto blanický krajánek v Olomouci, ve zdejší botanické zahradě a rozáriu. A jsou tady nejenom růže z Texasu, ale další tisíce krásných růží. Ostatně, co všechno tady je, tak to mi prozradil taky vedoucí botanické zahrady a rozária Jiří Malaska.
3: V naší zahradě, botanické zahradě a rozáriu, výstaviště Flora v Olomouci, je toho viděný poměrně dost. Ta hlavní část, to je to rozárium, kde můžou návštěvníci vidět růst a kvést téměř 1300 odrůd růží. A potom v té botanické zahradě, tak tam je přehlídka těch základních zahradnických skupin rostlin od pivoně, kosatců až po okrasné dřeviny, okrasné trávy, takže je toho opravdu hodně.
0: Když se zastavíme u těch růží, tak kdy vlastně je ten vrchol, kdy kvetou nejvíc?
3: To ideální období na to navštívit rozárium, abyste viděli kvést co nejvíce růží, tak je zhruba první polovina června.
0: Už to začíná a já vám říkám, to je neskutečná nádhera. My jsme to zdokumentovali, nafotili, natočili, už brzy taky uvidíte fotky a videa na našich internetových stránkách na adrese radioblaník.cz.
2: Krajánek Rádia Blaník.
1: Krajánek Rádia Blaník.
0: No a pojďme pokračovat, hrát a zpívat ABBA Dancing Queen pro vás a za okamžik i hezky česky Vanostové věci. Budou andělé a hodiny ukazují 17.12.

0: Čas nám pohodově plyne, za 8 minut už bude půl šesté. Jste s Blaníkem i v neděli 17. května a stále taky pokračuje víkend s Tomášem Klusem. A my vystoupáme výš. Tohle je výherní písnička, na kterou byste měli číhat tedy, pokud chcete vyhrát to nejnovější CDčko Tomáše Kluse. Tady Tomáš. Takže poslouchejte pozorně, jakmile píseň uslyšíte, volejte studio 800 109 109, vyhrává třetí volající. Za chvíli třeba premiér Hrobař a taky Miroslav Šbírka, balada o polních vtákoch.
1: Jedinečné a vyprodané.
2: Přesně takové bude i letos naše konopiště.
1: A i když jste už nesehnali vstupenky, stále ještě u toho můžete být s námi.
2: Máme pro vás ty úplně poslední. A to navíc zcela zdarma.
1: Buďte ve střehu a zkuste najít tu správnou hvězdu konopiště.
2: Každý všední den
1: u nás na Blaníku.
3: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku, zvonařku a další speciality na konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
4: Partnerem koncertu je i Itálie Online. Vaše dovolená v Itálii bez starostí začíná na www.italieonline.cz. Nyní i s komplexním pojištěním pro celou rodinu zdarma.
5: Já nový plot mám.
6: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
7: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormem si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu v Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
8: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
9: Třikrát zelená smažák.
10: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
11: Ahoj, tady Vašek Noit Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
12: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
13: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem. Mezinárodní veletrh Natura Viva. Vše pro myslivce, rybáře, včelaře a milovníky přírody. Od 21. do 24. května. Výstaviště Lysá nad Labem.
14: Víte, co je na okurkách Evko nejlepší? Jejich skvělá chuť. Receptura. A moravský původ. Okurky Evko. Vždy to nejlepší.
15: Rodinný výlet, sportovní aktivity, Šumava čeká, výběr je obrovitý.
16: Klidná, krásná, dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
17: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz.
18: Nápady, typy, inspirace.
19: Šumava žije!
18: Šumava žije.cz.
20: Jo, Yogis má novinky pro kočičky. 100% bez chemie pro jejich zdravé zažívání. Vyzkoušejte masové ragú, nově i pro sterilizované kočky nebo ekologické stelivo na e-shopu yogis.cz. Yogis. Zdraví začíná v misce.
21: A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, rajčat, paprik a také bylinky.
22: No jasně, super.
21: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
22: Od té doby, co jezdíme do Vraňan.
0: Do Vraňan se těší všichni.
21: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vreb s avokádem, maču mango nebo jahoda.
0: Pánové na burger s trhaným masem.
19: A děti na 11 druhů zmrzlin, teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
0: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
22: Přijďte si do auta SRO v Příbrami vyzkoušet novinku. Kia K4 Sportswagon. Praktické kombi s velkorysým zavazadlovým prostorem, 604 litrů, 7letou zárukou Kia, a to nejlepší, cena již od 490 tisíc korun. Kia K4 Sportswagon v auta SRO Příbram. Přijeďte se svést, těšíme se na vás. auta.pb.cz.
21: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu. Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
23: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
21: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
23: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.

Tak tohle je skupina Premiér, která se proslavila právě tohle písní Hrobař. Na Blaníku občas se stane, že název písničky je slavnější než sama kapela. Ovšem skupina má i mnoho jiných písniček a koncertuje nejenom po Česku, ale taky na Slovensku. Nicméně stejně, když se řekne Premiér Hrobař, představíme si tuhle pecku. No jo, jenom že ona má i ploužáky, třeba tenhle. Už ne.

0: I tohle je skupina Premiér. Ano, ta kapela, kterou znáte pod Hrobařem. Tak se jen tak na okraji, za chvíli bude 6:45, na Blaníku pro vás za okamžik třeba Take That či Věra Martinová a teď kolegyně Ivalecká.
1: Rádio Blaník uvádí
2: Dobré rady do zahrady.
3: Krásný dobrý den. Málo kdo ví, že některé rostliny na zahradě nemají rády úplné ticho. Teď nemluvím o hudbě z rádia, ale o obyčejném pohybu vzduchu. Zkušení pěstitelé totiž občas sazenicemi jemně pohybují nebo je nechávají na místě, kde lehce profukuje vítr. Rostliny tím získávají přirozený impuls k zesílení stonků. Když totiž rostlina stojí dlouho bez větří, třeba za oknem nebo ve skleníku, tak bývá vytáhlá a křehoučká. Zahradníci si všimli zajímavé věci. Sazenice, které občas zažijí pohyb, bývají pevnější a lépe zvládají přesazení ven. Podobný efekt má i obyčejné ranní větrání skleníku. Nejde jenom o teplotu. Proudění vzduchu pomáhá rostlinám odpařovat přebytečnou vlhkost a snižuje riziko plísní. Rajčata nebo okurky pak bývají mnohem zdravější. A existuje ještě jedna málo známá vychytávka. Někteří pěstitelé dávají pod vysoké rostliny kameny nebo cihly. Ty přes den nasají teplo a v noci ho pomalu vracejí zpátky. Rostliny tak netrpí tolik chladnými nocemi a půda kolem nich nevychládá tak rychle. Na zahradě tedy často nerozhodují drahé přípravky, ale drobnosti, kterých si běžně ani nevšimneme. Třeba obyčejný vítr, kámen, anebo trochu pohybu.
2: Dobré rady do zahrady.
1: Na rádiu Blaník.
2: Za tři české za sluníčkem.
1: Poslouchejte Blaník a poleďte.

0: jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
1: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas.

0: Takhle skvěle vám hraje Blaník v neděli v podvečer. Věra Martinová, Toulavý džíny. A co si zahrajeme dál po zprávách? Mám pro vás Hoptrop, Tři kříže.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení.
0: Taky tu naši Blanickou. A kolem tři čtvrtě nám zaspívá Karel Černoch. Dáme si Sen kovbojů.
2: Každý si přál.
0: No, to je paráda. Tak se těšte, nechte se hýčkat s českými písničkami. Máme je tady pro vás i po 18. hodině. Hrajeme hezky česky.
3: Rádio Blaník.
4: Rádio Blaník. Počasí.
3: Rádio Blaník.
5: Pěkný podvečer vám přeje Lucie Vytvarová. Meteorologové předpovídají na zítřek zpočátku polojasno až jasno, postupně pak většinou oblačno a jen výjimečně se budou tvořit přehánky. Ráno se mohou ojediněle objevit i mlhy. Nejvyšší denní teploty zítra došplhají mezi 17 až 20 stupňů. V Polabí to bude až 21 stupňů Celsia. Tolik počasí, za chvíli už je tu doprava.
6: Krásnou zahradu bez dřiny vám přeje firma Dvořák z Benešova. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz
4: Blaník za volantem.
5: Na dálnici D1 na 28. kilometru ve směru na Prahu u Hvězdonic blokuje provoz nehoda 3 osobních aut. Počítejte tam se zdržením přibližně 2-kilometrové koloně. A další omezení na D1 vás čeká na 34. kilometru. U Ostředku blokuje levý pruh také nehoda. Kolona tady má přibližně 3 kilometry. A mezi Prahou a Kostelcem nad Černými lesy u Vyžlovky došlo k nehodě 2 osobních aut. Projíždí se jedním pruhem a kolona se tvoří v obou směrech. Tolik dopravní servis Rádia Blaník. Šťastnou cestu.
7: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
8: Vidíš to?
9: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
8: No a víš, co vidím já?
9: Co?
8: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
9: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
8: U nás si vybere úplně každý.
9: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
8: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
9: Nejlepší dárek je zážitek.
10: Firma na zážitky.
11: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní praktický přenosný kompresor Shepach Air Force 5 jen za 1029 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1247 korun. Když něco, tak Allegro.
12: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Bioldo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
4: Kolony, objížďky, uzavírky.
3: Poslouchejte Blaník a buďte v obraze.
4: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
13: Lidé demonstrují na podporu televize a rozhlasu. Kvůli AI upozorňují lékaři na bezpečnost pacientů. V Terezíně si připomněli oběti nacismu.
3: Blaník.
13: Příjemný podvečer, u zpráv vás vítá Hanka Koterová. Spolek Milion chvilek pro demokracii svolal do všech krajských měst demonstrace. Shromáždění s názvem Ruce pryč od médií vyzývá na podporu veřejnoprávních médií a upozorňuje na jejich financování státem. Koalice se návrhem zákona o médiích bude znovu zabývat v pondělí 25. května. Při konzultování zdravotních potíží s umělou inteligencí je potřeba reálný i kritický náhled. Nástroje AI si totiž často vymýšlí a mají tendenci odpovídat podle očekávání tazatele. Co více představuje riziko, řekne lékař David Zogola.
10: Jedním z velmi důležitých rizik je ochrana osobních údajů, aby si pacienti uvědomili, že to, co vlastně píšou do tady těch chatů, tak ve většině případů nemá nějakou větší ochranu a člověk by se mohl dočkat toho, že prostě jeho údaje budou nějakým způsobem zneužity.
13: Já ještě doplním, že podle aktuálních dat využívá AI ke zdravotním dotazům až 80 milionů lidí denně. Oběti nacismu u příležitosti 81. výročí konce druhé světové války si dnes připomněli na Národním hřbitově v Terezíně. Tradiční terezínské trizny se zúčastnil i prezident Petr Pavel a předseda ústavního soudu Josef Baxa, který přirovnal současnou atmosféru ve společnosti k době před nástupem nacismu. Na letišti v Klatovech zemřel parašutista. Včera na večer se pokusil o seskok přes vodní hladinu. Ten ale nezvládl a spadl do vody. Muže vytáhli svědci a hned začali s resuscitací. Ani přivolaní záchranáři ho ale nepřivedli zpátky k životu. Policie na místo neštěstí poslala koronera a nařídila soudní pitvu. To je pro dnešek ode mě ze zpráv všechno. Vy mějte klidný večer s Blaníkem a naslyšenou zase zítra.
14: Vlasta Suk
15: na rádiu Blaník.
0: A já jsem stále s vámi, přeju krásný podvečer všem Anetám, které dnes slaví svátek. Všechno nejlepší. Jedná se o jméno původně francouzské, zdrobniliny od jména Anna a původ je hebrejský. A kolikže u nás máme Anet? Přes 28 tisíc. Takže milé Anetky, ještě jednou myslíme na vás, všechno nejlepší a posíláme další hezké české. Startujeme s Marií Rotrovou, tohle je Řeka lásky a je 18 hodin.

do řádků tvých řas. Ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Tomáš Klus, písnička Vesmíru, posloucháte Blaník.
2: Víkend s Tomášem Klusem
3: na Rádiu Blaník.
1: A kdo pak je třetí? Dobrý den, Rádio Blaník, Vlasta Suk.
4: Dobrý den, tady Seva.
1: Tak já vám gratuluju, je to vaše. To je radosti, vás tam je teda hodně, poslouchám tam hlasy.
4: Ano, ano.
1: Vy něco slavíte tam?
4: Ne, no ano.
5: Já
4: si říct,
5: že jste
4: dovolali. Ano, tady slavit tady tohle.
1: Ano, tak jo, tak to pěkně oslavte, protože získáváte nejnovější CDčko Tomáše Kluse. Tady Tomáš, tak tady to máte. Velká gratulace. Ještě mi řekněte, odkud jste se dovolali?
4: Ostravy.
1: Takže zdravíme do Ostravy. Užijte si Tomášovi písničky. Vydržte mi ještě na telefonu, ať se domluvíme, jo?
4: Ano.
1: Naslyšenou.
3: Víkend s Tomášem Klusem
2: na Rádiu Blaník.
1: Tak všem výhercům blahopřejeme. No a teď už pokračujeme v pohodových písničkách. Tohle jsou Hop Trop, Tři kříže. A už bude 6:45. Krásnou neděli.
6: Já

svátek, Pejty Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek. Snad se chtěl modlit.

0: Skupina No Name, prvá do pohody nedělního, skoro už večera, za 8 minut už bude 6:30. Já vám všem přeji krásný poslech našeho vysílání, připomínám, že i dneska večer od 19 to bude znít na přání. A dneska jste si napsali třeba o tuhle písničku Zelená je tráva. Proč ne jednu fotbalovou, co? Taky nám zaspívá Hana Zagorová. Spousta dalších. Pokud jste objednali, tak poslouchejte od 19 hodin a samozřejmě kdokoliv z vás může potěšit někoho z vašich známých. Stačí si o písničku napsat v předstihu přes naše internetové stránky radioblaník.cz. Je to jednoduché. Jsou tam kontakty, písničky na přání, vyplníte, vyberete, odešlete a o vše ostatní už se postaráme my tady na Blaníku. Na vaše přání hrajeme každý večer od 19 hodin. Za chvíli třeba Blaník 25, slunce dál svítí a taky Dalibor Janda, modré nad hlavou.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Každý všední den v 9 hodin dopoledne.
3: Tyhle dvě ruce se nebojí práce a proto mi říkají perfekťák. Jsem perfekťák, jsem pan perfekťák a pro perfektní vybavení chodím do Perfekty. Navštivte nově otevřený hobby market Perfekta v Poděbradech. Široký výběr nářadí, potřeb pro dům, zahradu, stavbu i dílnu. A neboj, jsou tady na tebe perfektně připravení. Perfekta Poděbrady a Perfekta Benešov. Místo pro lidi, kteří milují tvořit. Perfekta.poděbrady.cz.
4: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak ji zvládnout. S Dormem si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu v Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
8: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
9: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv v ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
10: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
11: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
12: Jarní únava a těžké vstávání. Co s tím? Naším hostem je nutriční terapeutka Hana Lang s 25-letou praxí. Dobrý den.
13: Dobrý den. Problém je v našich játrech, v našem filtru, který je po zimě zanesený. Pokud máme toxiny v těle, buňky nemají sílu a nemohou regenerovat a vy ztrácíte energii.
12: A co by nám mohlo ulehčit?
13: Samozřejmě speciálně upravená strava, ale i doplňky stravy, které jsou přímo určené na tento problém. Například od německé firmy Tiso.
12: Více informací o produktech Tiso najdete na mitolife.cz.
14: No, konečně! Pořádná podpora pro menší a střední podniky. Dotace v programu Optak. Na nové stroje, softwary, e-shopy, na co potřebujete.
15: Firma Maxi Dotace vám dotace zařídí.
14: Rozvíjejte své podnikání. Dotace až 1 000 000 korun pro menší projekty a desítky milionů pro ty velké.
15: Bez starostí a papírování. Maxi Dotace vše zařídí. Ozvěte se hned. MaxiDotace.cz.
14: Maxi Dotace.
16: Kontejnery Siegel, dobrý den.
17: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
16: A tomu říkáte problém?
18: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz
19: Dvořák. Zahradní technika. Dvořák. Posekat, nemakat. Máte právo odpočívat, protože není čas zemřít. Robotické sekačky Husqvarna a Stihl na www.sekačky-pily.cz. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
1: Rádio Blaník.
20: Rádio Blaník.
21: Rádio Blaník.

0: Dalibor Janda, jedna z hvězd letošního Konopiště, Modré nad hlavou.
1: Hvězdy Konopiště na Rádiu Blanik.
0: Dalibor Janda už se nemůže dočkat, až vám zaspívá na těch oslavách 27. narozenin Rádia Blaník. Vy se možná taky nemůžete dočkat, možná byste chtěli, ale nemáte lístky, protože už je vyprodáno, tak to je špatné. No, si řeknete možná, ale není to špatné. Naopak, máme pro vás ještě nějaké a ty vám rozdáváme každý všední den v našem vysílání a několikrát denně si je můžete vyhrát. Jak na to? Stačí pozorně poslouchat a mít trošičku toho štěstí. Takže každý všední den, vždy od pondělí do pátku, v 8 hodin představíme jednu krátkou hudební nápovědu. A vaším úkolem pak je poznat, jaká hvězda Konopiště to je. A v momentě, kdy během dne uslyšíte jakoukoliv písničku od té hvězdy Konopiště, kterou hledáme, volejte studio 800 109 109. Když se dovoláte jako první, máme pro vás 2 vstupenky zdarma na to letošní Blanické Konopiště. A možná to bude Dalibor Janda zítra, uvidíme. Možná někdo jiný, těch hvězd tam máme nespočet. Tak poslouchejte, číhejte a já vám držím palce.
1: Koncert pro všechny bezva lidi.
2: Ale 27. narozeniny Rádia Blaník. Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku z vonasku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
3: Na koncert vás zvou i Krušovice Bohem. Ochutnejte na Konopišti prémiový ležák s vyváženou hořkostí a z nejlepšího žateckého chmele. Krušovice Bohem. Více na webu krušovicebohem.cz.
0: A do té 19. hodiny další hezké české ode mě pro vás, Helena Vondráčková a taky Karel Černoch, Senko v boju.
2: Krajánek Rádia Blaník.
1: Třikrát týdně vyráží

0: přináší
1: Krajánek Rádia Mladí.
2: Františkovy lázně. Místo klidu, zdraví a regenerace. Objevte tradiční lázeňskou péči, přírodní léčivé zdroje i jedinečnou atmosféru západočeských lázní. Více na františkovylázně.cz.

0: Taky. Rádio Blaník.
1: Každý

0: Olympik a osmý den na Blaníku. Tak dnes je sedmý den týdne, neděle 17. května. No a za malou chvíli odstartujeme vaše oblíbené písničky na přání. Mezi nimi Michal David. Každý mi tě lásko zám, Olga Lounová. A, chvíle a taky jedna fotbalová. Tak pokračujeme, za chvíli hrajeme na přání. A hezky česky, teď je přesně 19 hodin.
1: Rádio Blaník, počasí.
0: Zítra čekejme polojasno až oblačno, po ránu na západě i skoro jasno, k večeru pak přehánky a na severovýchodě doznívající déšť. Teploty 16 až 21 a v tisíci metrech kolem 14 a ty noční minima od 5 do 0. Rádio Blaník.
1: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
1: Plasta Suk
2: na rádiu Blaník.
0: A večerní Blaník je s vámi i teď, krátce po 19. hodině, kdy budeme hrát na přání. Ano, za chvíli Eláni a Kočka, taky Chris Norman či Bára Basiková a spousta dalších. A na rozjezd skupina Krištof, co bude pak? Jdeme.

0: Skupina Kryštof, co bude pak? Já vám řeknu, co bude pak. Pak si zahrajeme Krise Normana, ale ještě předtím kapelu Elán.
1: Písničky na přání. Na rádiu Blaník.
0: To vše na vaše přání. A startujeme tedy s Elány. Milé rádio Blaník, zahrajte prosím k dnešním narozeninám mé milé ženě Marušce Vítové z Příčov písničku od její oblíbené skupiny Elán. Všechno nejlepší a hlavně pevné zdraví přeje manžel Tonda, dcery Míša s Martinou a vnučky Aneška a Julinka. Hodně štěstí přeje také kamarádka Anka. My se připojujeme a posíláme kočku.

jsou vysílace. Minule, už ani nevím, kde to bylo, si zase raz nahodila ten svůj pohled a posměšně zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako sol.

Hlání písnička Kočka, pokračujeme dál, teď trocha romantiky a Chris Norman před námi. Koho potěšíme tentokrát, bude to píseň k dnešním narozeninám pro moji milou kamarádku, melomanku Jarušku z Horní Břízy. Zdravíčko, štěstí a pohodu přeje kamarádka Jiřina ze Švýcarska a k přání se připojuje taky Verunka, Látík a Patrik s rodinou. Máme tě rádi. No tohle, to je nádhera. Chris Norman právě teď.

teda tohle hraje nádherně, co říkáte. Chris Norman na vaše přání. Stay one more night. A my pokračujeme dál. Teď Bára Vasiková, podle vás. Zdravím posluchače a celé Rádio Blaník. Zahrajte prosím pro moji bludičku. Je to týden, co jsme se viděli a proč mě to už teď čeká věčnost. Cítím, že ti musím říct, že mi moc chybíš a milovat tě budu až na věčnost. Tvůj Romča Peťanko.

Klára Basiková, písnička Souměrná, 10 minut před půl osmou, kdy už je připraven Michal David, každý mi tě lásko závidí. A bylo by to pro mé zlatíčko, děkuji, že tu pro mě jsi, v dobrém i zlém, miluji tě sluníčko moje, Jiřina.

Michal David, každý mi tě lásko závidí. Posloucháte Rádio Blaník a teď na vaše přání taky Olga Lounová. Bude to pro Lukáše Zajpta, který dnes slaví své 18. narozeniny. Před 18 lety ses narodil, pak v bačkůrkách po bytě si chodil, s dětmi na tříkolce závodil, do první třídy si nastoupil, svou první lásku si poznal, snad máš vše, co jsi od života čekal. Dnes, kdy slavíš 18 let a otvírá se před tebou nový svět, přejeme ti, aby se vždy štěstí měl, na své milující rodiče nikdy nezapomněl. Tatínek, maminka, brácha Tomáš, přítelkyně Bára, sestra Jana s přítelem Vláďou, taky bratr Aleš s přítelkyní Natálií, babičky a děda. Tak to bylo krásné přáníčko a písnička k tomu právě teď. Tak k té plnolotosti i od nás všechno nejlepší.

0: Rádiu Blaník.
1: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
0: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
1: Každý večer od 19 hodin.
0: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
1: Písničky na přání
0: na Rádiu Blaník.
2: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormém si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu v Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Padá!
6: Tak si něco přej.
5: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
6: Tak to se mi to přání splnilo.
5: Cože?
6: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
5: No tak, toho musíme rychle objednat.
7: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
8: Přijďte si do Auta SRO v Příbrami vyzkoušet novinku. Kia K4 Sportswagon. Praktické kombi s velkorysým zavazadlovým prostorem, 604 litrů, 7letou zárukou Kia. A to nejlepší? Cena již od 490 tisíc korun. Kia K4 Sportswagon v Auta SRO Příbram. Přijeďte se svést, těšíme se na vás. auta.pb.cz.
9: No, konečně! Pořádná podpora pro menší a střední podniky. Dotace v programu Optak. Na nové stroje, softwary, e-shopy, na co potřebujete.
10: Firma Maxi Dotace vám dotace zařídí.
9: Rozvíjejte své podnikání. Dotace až 1 000 000 korun pro menší projekty a desítky milionů pro ty velké.
10: Bez starostí a papírování. Maxi Dotace vše zařídí. Ozvěte se hned. MaxiDotace.cz.
9: Maxi Dotace.
11: 22. a 23. května ovládne Letnou Spartafest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost. Spartafest.cz.

0: dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
1: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz.

0: Zelenau. Největší prodejce paruk a tupé v České republice. 14 kolekcí, desítky barevných variant, nejrůznější sestřihy a typy účesů. Pro ženy, muže i děti. Gilly Lenau. Paruky pro všechny. www.gillylenau.cz. Psáno Jill Lenau.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.
3: Teď je 7:30 na Blaníku Meatloaf a tento vzkaz. Milá mimozemšťanko z Českého Těšína, posílám ti písničku pro radost. Doufám, že tě brzo uvidím, posílá Petr.

0: Tak tohle byl Meatloaf ve vysílání Blaníku. Do pohody nedělního večera, 5 minut po půl 8, teď zelená je tráva. Dobrý den, chtěl bych nechat zahrát Filipovi Kašelovi z Velimi. Přeju všechno nejlepší k narozeninám. Hodně štěstí a lásky přeje tvůj kamarád Míla.
1: Rádio Blaník. Hrajeme vám

0: jedna fotbalová, na Blaníku zelená je tráva. Pokračujeme na vaše přání s Terezou Maškovou. Milá Aneta, k tvému svátku ti rodina přeje všechno nejlepší. Máme tě rádi.
1: Vím, proč je na světě nebe. Vím, právě mi vrátilo tebe.

0: Tereza Mašková a dívej se na mě. Za 4 minuty bude 7:45. Za malý okamžik třeba Petr Kolář, ještě že tě lásku mám, ale ze všeho nejdřív Karel Zich a Lenka v říši divů. Dobrý večer, prosím o zahrání písničky pro skvělou kamarádku Alenu od Přimdy k dnešním narozeninám. Teď už obavíme, jak to ve čtvrtek v Tachově dopadlo. V každém případě jsem velice rád za den, kdy ses objevila v mém životě. Krásné narozeniny přeje Tomáš z Plzně.
1: Písničky na přání. Na rádiu Blaník.
2: Telegram s adresou Svět.

Karel Zich a Lenka v říši divů ve 7:45 na Rádiu Blaník. Teď Petr Kolář, ještě že tě lásko mám a prosím o písničku pro druhé patro pardubické kardiologie, kde mi 12. května provedli reimplantaci defibrilátoru v čele s panem doktorem Málkem. Byl to pracovní koncert s úžasnou laskavostí a pociťovala jsem velké štěstí, že jsem v tak dobrých rukou. S písničkou posílám velký dík Štěpánka. A ještě tu máme jeden požadavek. Milý Blaníku, prosím o zahrání písničky pro mého miláčka. Lásko, začíná nám nový život ve dvou. Velice ráda půjdu s tebou. Tvoje Iva.

Za námi Petr Kolář, trocha romantiky a teď přitvrdíme. Před námi Lucie Vondráčková s písní Vítr. A máme tady požadavek, abychom zahráli naší milované Anetičce. Přejeme všechno nejlepší k svátku. Máma, táta a Honzík. Rádio Blendík, rádio. Pohodové české rádio.

Lucie Vondráčková za námi, před námi Kabáti, Houby magický. Dobrý večer, chtěla bych nechat zahrát píseň pro mě a mého manžela Pavla. Moc na tebe vzpomínám, s láskou, Marie.

0: Kabáti a houby magický. Tak to byla první hodina písniček na psání. My se už za okamžik pustíme do té druhé. A tam zazní Karel Gott, Kávu si osladím. Taky jste vybrali Hanu Zagorovou, Lásko nečekaná. Lásko nečekaná, chci milovat víc. A taky nám zaspívá Petr Janů. Tak jdeme dál. Tak jak to máte rádi, hrajeme na přání a hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Zítra čekujeme většinou polojasno až oblačno, po ránu na západě až skoro jasno, odpoledne a večer na západě přehánky, naopak na východě a severovýchodě oblačno s doznívajícím deštěm. Teplota zítra v maximech 16 až 21, na severu a severovýchodě kolem 14, stejně tak na horách. V noci a po ránu pak naměříme od 5 do 0 a místy opět musíme počítat s přízemními mrazíky. Radio
1: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Bioldo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem. Vlasta Suk
2: na rádiu Blaník.
0: Za minutu bude 20 hodin a nedělní večer pokračuje. Vy si užíváte s Blaníkem a s písničkami na přání. Děláte dobře. Dál hezky česky podle vás. Třeba Eva Farna, Hana Zagorová či Petr Janů. A tohle je Víťa Vávra, dívka Gloria.

0: Vítě Vávra, dívka Gloria, takhle báječně vám hrajeme i v neděli večer, 3 minuty po 20. hodině. No a teď už to opět bude znít na vaše přání.
1: Písničky na přání.
2: Na Rádio Blaník.
0: Od toho tu máte Rádio Blaník, abychom dělali radost i v neděli večer. Moje manželka Romanka Uriková dnes slaví významné narozeniny, které jsou jen jednou v životě. Mají stejné dvojčíslí, jako je rok narození v minulém století. Lásko, přeji pevného zdraví, štěstí, lásky, pohodu a slunce v duši. Do dalších let tvůj Jarda posílá písničku.
3: Když

Petra Janů, Už nejsem volná. A před námi na vaše přání taky tu Blatanka, na Blaníku, dobrý priatelia. Dobrý večer v rostním zahrání písničky naší Anetce z Moravského Berouna, která má dnes svátek. Milá Anetko, všechno nejlepší a pěkný zbytek svátečního dne ti přejí rodiče a brácha tobě.

námi tu Blatanka, posloucháte Blaník a před námi Hana Zagorová, Lásko nečekaná. Dobrý večer, chtěla bych poslat písničku právě od Hanky Zagorové mému Zdendovi do Chřibské. Pusu posílá Evelyn. Radio Blaník. Hezky česky.

Anna Zagorová, krásná romantika, lásko nečekaná. A teď na vaše přání Eva Farna Leporello. Milý Blaníčku, nech zahrát pro naši dcerku Emičku k jejím dnešním 11. narozeninám. Přejeme ti dost odvahy zkoušet nové věci, skvělé přátelé a hlavně kopec zábavy, ať tvůj dnešní den běží bez reklam jako YouTube Premium a život ti hraje jen ty nejvíc tracky. Máme tě moc rádi, přejí tačka a mamka. Tak Eva Farna Leporello, já přeji pěkný večer.

0: Tak dáš mi.
1: Eva Farná, Leporello. Posloucháte Blaník, i teď je krátce po 8:45 a před námi Karel Gott, Kávu si osladím. Zaměstnanci Bavaria Group posílají písničku všem našim stálým zákazníkům i novým. Dělá nám radost, že náš produkt vám chutná a těšíme se na další spolupráci s láskou. A ještě tu máme jeden vzkaz. Tati, přejeme ti k tvým 46. narozeninám hodně štěstí, zdraví, lásky a pevné nervy s námi. Tvoji super kluci Dominik, Péťa a Maty. Máme tě rádi.

0: Kávu si osladím a Karel Gott na Blaníku. Za chvíli třeba opět Radeček a na vaše přání Mr. President Coco Jumbo.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník.
2: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormem si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu v Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
3: Kdo je tam?
4: Soudní exekutor.
3: Nejsme doma.
4: To máte pravdu, už nejste doma.
5: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
6: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
7: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
6: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
7: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
8: A mají tam třeba i dětský kolečko?
6: Jasně, dětský nářadí a hračky, grill a solární lampičky pro mě a pro tátu autokosmetiku. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
9: Mat. Ten obchod mám rád. No, konečně! Pořádná podpora pro menší a střední podniky. Dotace v programu Optak. Na nové stroje, softwary, e-shopy, na co potřebujete.
10: Firma Maxi Dotace vám dotace zařídí.
9: Rozvíjejte své podnikání. Dotace až 1 000 000 korun pro menší projekty a desítky milionů pro ty velké.
10: Bez starostí a papírování. Maxi Dotace vše zařídí. Ozvěte se hned. MaxiDotace.cz.
9: Maxi Dotace.
11: Víš, která firma je top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku? Fatre.
12: Myslíš to Fatre, co staví sousedům barák? Tohle Fatre.
11: Jo, přesně tohle Fatre. Celý jim to nakreslili, naprojektovali, zajistili i financování a celý rovnou staví.
12: No vidíš, staví celý barák. Tak už nebudeme hledat jinde a jdeme do Fatre.
13: Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.

Opět a Radeček, písnička Bratři. Jste s Blaníkem i v neděli večer a teď na vaše přání Mr. Prezident. Anetka má výročí, už nám to jde do očí, slaví vždycky v květnu, je to ale pěkně venku. Má přítele Tomáše, jezdí s ním i do Aše, dělá kouzelné svíčky, má na to i pěkné lžičky, v neděli to má, trochu mě i zná. Přeji štěstí, zdraví, pohodu, nikdy žádnou nehodu a život sladký jako jahodu. Přeje táta.

Tak tohle byly Ricky a Povery v písničkách na přání. Je s vámi Rádio Blaník a teď holky, podle vás. Mami, dneska slavíš narozeniny, děkujeme ti za to všechno, co pro nás děláš. Děkujeme ti, že jsi naší oporou, když je dobře, i když je těžce. Děkujeme ti, že to s námi nikdy nevzdáváš, i když ti to vůbec neusnadňujeme. Nejvíc ti ale děkujeme za to, jaká jsi, za tvoje srdíčko ze zlata. Přejeme ti, aby se ti v životě splnilo vše, co si přeješ. Nejdůležitější je ale být zdravý a nejkrásnější je milovat. Tvoje rodina Macháčková. Tak tady už je písnička pro mámu.

Za námi Michael Jackson, Who Will You Be There. Blíží se 8:45, za chvíli třeba Sagvan, Toffee a Vešírek. Teď Aneta Langerová, skvělý nápad. Tuto písničku chceme věnovat Anetě Langerové k jejím dnešním jmeninám. Aneto, s tvou hudbou je svět krásnější. Píší Robin a Ari. Tak to je hezké. Tak Anetě letí její písnička.

Skatman John a písnička Skatman. Tohle vůbec nechápu, jak je možné. Prostě nejde mi to. Pavel Didovič, Bláznová kolébavka před námi a tím je také poslední písničkové přání pro dnešní večer. Prosím Rádio Blaník o píseň pro jednu příbramačku, jen tak pro potěšení. Hezké sny vybírá Martin. Tak Martine, tady máte a zdravíme příbramačku.

0: Pohodová tečka na závěr dnešních písniček na přání. Pavel Didovič, Bláznova ukolébavka. A teď máme přesně 21 hodin, já vám přeji i nadále krásný poslech Blaníku, poté 9. večerní třeba z písniček Václav Neckář, Helena Vondráčková. Znám jednu krásnou zahradu. Dáme mi ráje Lítej s podtitulem Davidovi.
1: Tak si lítej, si volnej, teď už můžeš v klidu spát.
0: A taky nám zaspívá Michal Tučný.
1: Když si báječnou ženskou vezme báječný chlap.
0: Jak slyšíte, pokračujeme hezky česky.
2: Rádio Blaník, počasí.
3: Rádio Blaník.
0: A zítra čekejme polojasno až oblačno, po ránu na západě i skoro jasno, k večeru pak přehánky, na severovýchodě naopak doznívající déšť. Teploty 16 až 21 a v tisíci metrech okolo 14 stupňů. V noci a po ránu naměříme od 5 do 0.
3: Rádio Blaník.
0: A večerní program jede dál.
2: Plasta Suk
3: na Rádiu Blaník.
0: V posledních dnech se téměř celý národ zajímá o svatou Zdislavu. Já myslím, že, jak jsem někde četl, doposud ji skoro nikdo neznal všeobecně, ale teď ji známe téměř všichni. A konkrétně proč se o to zajímáme v souvislosti s ukradenou lebkou, která byla vystavena v bazilice v Jablonném v Podještědí. Ale dnes přišla dobrá zpráva, podařilo se jí totiž výmout z betonu. Další informace si řekneme za chvíli, teď posílám Damience s písní Mám

0: Dobrý večer vám se od mikrofonu Blaníková, stále zdraví Vlasta Suk a za chvíli už bude 9:45. O tom, že v úterý byla ukradena lebka svaté Zdislavy, ví dnes už skoro každý. Díky policistům se ale podařilo lebku najít, pachateli ale bohužel zalil do betonu, takže se nevědělo, zda se ji podaří zachránit. Ale dnes přišla dobrá zpráva, cituji. Lebku svaté Zdislavy se expertům podařilo úspěšně z betonu vyjmout, vzácná relikvie je zachovalá. Což potěšilo. Podle pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla, který je zároveň administrátorem litoměřické diecéze, do níž bazilika v Jablonném v Podještědí náleží, je to opravdu skvělá zpráva.
1: To, že je lebka vysvobozená z betonového příkrovu, to mě velmi těší. V tuto chvíli nemám další zprávy, protože mám zprávy pouze z médií, tak jako všichni ostatní, ale vidím, že to pokračuje všechno dobře. Kdy bude lebka vystavena a zde bude vystavena, v jaké podobě, to ještě nedokážu říct, protože bychom rádi sestavili komisi spolu s Libereckým krajem, farností a biskupstvím a dalšími, abychom se zamysleli nad právě budoucností prezentace lebky svaté Zdislavy.
0: Ještě doplním, že za krádež hrozí pachateli až 8 let vězení, je také obviněný z přečinu výtržnictví a poškození cizí věci. Pojďme se ještě zastavit u té svaté Zdislavy jako takové. Kdo to vlastně byla svatá Zdislava? Proslula hlubokou vírou, pomocí chudým a péčí o nemocné a dnes je uctívána jako patronka rodin a českého národa. A mimochodem umí i uzdravovat. Spousta věřících lidí je jezdí do Jablonného v Podještědí, právě do baziliky, tam se pomodlí a jsou tam i cedulky. Díky těm modlitbám se prý podařilo uzdravit. Tak to můžete třeba zkusit, protože ta bazilika je opravdu krásná. Na Blaníku jedeme dál, hezky česky. Za chvíli Meraj, Hlítej a teď Václav Neckář, Helena Vondráčková. Znám jednu krásnou zahradu.

0: Tak tohle byly kamufláž, za 7 minut už bude 9:30. Zatímco víkend byl docela upršený, v příštím týdnu se má vyčasit. Ještě zítra jsem tam přeháníky, v úterý už ojedníle a od středy až do víkendu by mělo po většinu dne svítit sluníčko. Jsem tam nějaké bousky a teploty porostou ve středu a ve čtvrtek do 22 stupňů, v pátek 23 a na víkend to teď vypadá na nějakých 25, možná 27. A navíc už má být teplej i v noci, nejčastěji kolem 10 stupňů, což je dobrá zpráva. Za chvíli pro vás Iveta Bartošová a další hezkou českou zaspívá Michal Tušný. Dáme si báječnou ženskou Prima večer. Radio
1: Blaník. Chybí vám po zimě energie a lepí se na vás každá nemoc? Naším hostem je nutriční terapeutka Hana Lang. Hano, kde začít s jarním restartem?
2: Jelikož až 80% naší imunity sídlí v našich střevech, tak je důležité začít právě tam. A v tomto období jsou obzvláště důležitá živá probiotika, například doplněk stravy Proemzan od společnosti Tyso, který obsahuje 31 kmenů a miliardy živých bakterií.
1: Více informací o Proemsanu na www.mytolife.cz a nezapomeňte, že normální je být zdravý.
3: Padá!
4: Tak si něco přej!
3: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo!
4: Tak to se mi to přání splnilo.
3: Cože?
4: Koukala jsem, jak velký výběr mají na česképloty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
3: No tak, toho musíme rychle objednat.
5: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
6: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák!
7: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
8: No, konečně! Pořádná podpora pro menší a střední podniky. Dotace v programu Optak. Na nové stroje, softwary, e-shopy, na co potřebujete.
9: Firma Maxi Dotace vám dotace zařídí.
8: Rozvíjejte své podnikání. Dotace až 1 000 000 korun pro menší projekty a desítky milionů pro ty velké.
9: Bez starostí a papírování. Maxi Dotace vše zařídí. Ozvěte se hned. MaxiDotace.cz.
8: Maxi Dotace.
1: Jarní únava a těžké vstávání. Co s tím? Naším hostem je nutriční terapeutka Hana Lang s 25-letou praxí. Dobrý den.
2: Dobrý den. Problém je v našich játrech, v našem filtru, který je po zimě zanesený. Pokud máme toxiny v těle, buňky nemají sílu a nemohou regenerovat a vy ztrácíte energii.
1: A co by nám mohlo ulehčit?
2: Samozřejmě speciálně upravená strava, ale i doplňky stravy, které jsou přímo určené na tento problém. Například od německé firmy Tyso.
1: Více informací o produktech Tyso najdete na mytolife.cz.

0: Marek Ztracený a Ta bílá ti sluší ve vysílání Rádia Blaník. Přeji vám dobrý večer. Já bych řekl, že teď nám sluší taková ta červená, jahodová, protože sezona jahodná moc startovala. Já jsem nedávno jakožto blanický krajánek zamířil do jahodárny Vraňany, kde jsem si povídal taky s majitelkou zdejší farmy Hanč, paní Dagmar Hančovou, která nám prozradila, co tady kromě jahůdek ještě dál můžeme ochutnat a vidět.
1: No a samozřejmě k čerstvým jahodám se brzo přidají jahodové knedlíky, točíme úžasnou jahodovou zmrzlinu a nemohu zapomenout na úžasné dorty našich cukrářek, které jsou nejenom jahodové.
2: K tomu jsem se chtěl dostat, že vlastně nabízíte i další produkty kromě jahod, tak jaké?
1: Ano, my jsme se rozhodli rozšířit to portfolio našich produktů, takže není to tady u nás jenom o těch čerstvých produktech, čerstvém ovoci a zelenině, ale v rámci Kafé na výsluní pečeme úžasné dorty z našich surovin, z našich produktů, vaříme skvělé farmářské polívky a vytváříme další skvělé věci, které si tady návštěvníci mohou kdykoliv vychutnat.
0: A tohle mohu potvrdit, ochutnal jsem toho opravdu spousty. A ještě teď se mi zbíhají sliny. Takže čerstvé jahůdky v jahodárně Vraňany a k tomu i další produkty, jak jste slyšeli. Ostatně můžete kouknout i na video. Máme to všechno zdokumentované na našich internetových stránkách na adrese radioblaník.cz.
3: Krajánek Rádia Blaník.
4: Krajánek Rádia Blaník.
0: No, zase jsem dostal chuť na ty jahůdky, asi si budu muset zase tam zajet. Za chvíli Eláni, královna bělých tenisek, taky Nedvědí kohout, anebo Marie Rotrová. To nic. To vše do té 22. hodiny.
4: Konopiště hlásí vyprodáno.
5: Vy tam ale stále ještě můžete být s námi.
4: Schovali jsme si pro vás poslední železnou zásobu.
5: Vstupenky zdarma jako dárek pro ty největší blanické fanoušky.
4: Poslouchejte pozorně a zkuste najít tu správnou hvězdu konopiště.
5: Každý všední den
4: u nás na Blaníku.
6: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku, zvonařku a další speciality na konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
7: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz

0: Marie Rotrová a to nic na Blaníku. Je přesně 22 hodin, za chvíli už hrajeme písničky z lásky a pochopitelně pokračujeme hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. A ještě pohled na zítřejší oblohu. Podle meteorologů polojasno až oblačno, po ránu na západě i skoro jasno. K večeru tady přehánky, na severovýchodě naopak doznívající déšť. V maximech naměříme 16 až 21 a v 1000 metrech kolem 14 a ty noční minima 5 až 0. Tolik informace o počasí a teď už zpívá Dalibor Janda. Vždycky jsem to já. Zdraví vás, Vlasta Suk, přeju vám krásný zbytek nedělního večera.
1: Písničky z lásky na Rádiu Blaník.

0: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
1: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
2: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
3: Padá!
4: Tak si něco přej.
3: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
4: Tak to se mi to přání splnilo.
3: Cože?
4: Koukala jsem, jak velký výběr mají na česképloty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
3: No tak, toho musíme rychle objednat.
5: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
6: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, byla bel, CZ.

0: počasí.
1: Na většině území je polojasno s výjimkou východu a severovýchodu republiky, kde vytrvale prší. Teploty spadly v průměru na 5 stupňů, na horách se pohybují kolem nuly. Přes den bude na východě oblačnosti ubývat, pršet znovu bude až na večer na západě Čech. Denní teploty se v maximech dostanou na 21 stupňů, na východě bude 14 a na horách kolem 10. Tolik o počasí, Hanka Koterová, Rádio Blaník.
0: Písničky z lásky na Rádiu Blaník.

nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

0: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
1: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
2: Trička ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, byla byl, CZ.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
3: A tomu říkáte problém?
5: Jsme Siegel, naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
6: Padá!
7: Tak si něco přej.
6: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
7: Tak to se mi to přání splnilo.
6: Cože?
7: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
6: No tak, toho musíme rychle objednat.
1: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
8: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
9: Kdekoliv na světě a pokaždé v té nejlepší kvalitě.
10: Poslouchejte naše vysílání na stránkách radioblaník.cz.

0: Na většině území je polojasno s výjimkou východu a severovýchodu republiky, kde vytrvale prší. Teploty spadly v průměru na 5 stupňů. Na horách se pohybují kolem nuly. Přes den bude na východě oblačnosti ubývat. Pršet znovu bude až na večer na západě Čech. Denní teploty se v maximech dostanou na 21 stupňů, na východě bude 14 a na horách kolem 10. Tolik o počasí. Hanka Koterová, Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.

Přála vám přeji krásnou a ničím nerušenou noc od mikrofonu Blaníku. Zdraví vás, Vlasta Suk. Máme nový den, je pondělí 18. května roku 2026, kdy svůj svátek slaví Nataša. Tento den v roce 1920 se narodil taky papež Jan Pavel II. Opustil nás v roce 2005. Kdo má narozeniny? 33. český vodní slalomář, olympijský vítěz z Tokia Jiří Prskavec, 54. slaví česká herečka Sabina Remundová. Máme tady taky Karla Rodena, českého herce, jemu 64. No a stejný věk má i zpěvačka Sandra. Blahopřejeme. Český režisér Zdeněk Troška dneska slaví narozeniny, jemu 73. A 78. má hudebník skupiny Katapult Olda Říha. Já se z něho vytrácí, mění o co stá. Tak blahopřejeme všem oslavencům. Už se vdává smutná nevěsta. A ještě jedna vzpomínka, psal se rok 2005, kdy nás opustila jedna z nejpopulárnějších českých hereček Stella Zázvorková. Už je to 21 let. Pokračujeme dál na Blaníku, hrajeme hezky česky a to až do 4 do rána. Tak si to užívejte.

0: Na většině území je polojasno s výjimkou východu a severovýchodu republiky, kde vytrvale prší. Teploty spadly v průměru na 5 stupňů. Na horách se pohybují kolem nuly. Přes den bude na východě oblačnosti ubývat. Pršet znovu bude až na večer na západě Čech. Denní teploty se v maximech dostanou na 21 stupňů, na východě bude 14 a na horách kolem 10. Tolik o počasí, Hanka Koterová, Rádio Blaník.
1: Máš zdravotní problémy? Nebo chceš preventivně pečovat o své tělo? Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Service, plzeňská firma se sportovní výživou. Nabízíme zkušenosti, poradenství a osobní přístup. Registruj se na ptservice.cz a nebo přijď omrknout nejširší výběr do naší prodejny v Plzni na Doubravce v ulici Na Dlouhých. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz.
2: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
3: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
4: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
5: Kdekoliv na světě
6: a 24 hodin denně.
5: Vysílání Blaníku si můžete pustit kdykoliv budete chtít
6: na našem webu radioblaník.cz.

0: Přeji vám pěkný den, je pondělí 18. května a připomínáme si Mezinárodní den muzeí. Svátek slaví Nataša a před námi jsou očekávané události. Rodičovský příspěvek by se mohl zvýšit ze současných 350 na 400 tisíc korun. O novele zákona o sociální podpoře budou ministři jednat dnes. Vláda se na svém pravidelném zasedání bude zabývat také postihy za narušování životního prostředí. Ty by se měly výrazně zvýšit, a to až na 10 let vězení. Počítá s tím novela trestního zákoníku. Ministerstvo školství zveřejní seznam středních škol, které nabízejí místa pro druhé kolo přijímacích zkoušek. Podávat přihlášky pak bude možné od úterý. Do pražských ulic vyjede speciální sanitka, která je určena pro pomoc při akutních duševních problémech přímo v terénu. A rekonstrukce Stupkovy ulice v Olomouci zkomplikuje provoz autobusů městské hromadné dopravy z centra na sídliště Tabulový vrch. Dopravní omezení potrvá do konce letních prázdnin.
1: Fandíme hokej.
2: Mistrovství světa na rádiu Blaník.
0: České hokejisty na mistrovství světa ve Švýcarsku čeká důležitý duel ve skupině. Hrát se bude zase večer ve 20:20 se Švédskem. Tolik očekávané události, pěkný den a šťastný start do nového týdne přeje Hanka Koterová, rádio Blaník.

0: počasí.
1: Na většině území je polojasno s výjimkou východu a severovýchodu republiky, kde vytrvale prší. Teploty spadly v průměru na 5 stupňů. Na horách se pohybují kolem nuly. Přes den bude na východě oblačnosti ubývat. Pršet znovu bude až na večer na západě Čech. Denní teploty se v maximech dostanou na 21 stupňů, na východě bude 14 a na horách kolem 10. Tolik o počasí, Hanka Koterová, Rádio Blaník.
2: Máš zdravotní problémy? Nebo chceš preventivně pečovat o své tělo? Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Service, plzeňská firma se sportovní výživou. Nabízíme zkušenosti, poradenství a osobní přístup. Registruj se na ptservice.cz a nebo přijď omrknout nejširší výběr do naší prodejny v Plzni na Doubravce v ulici Na Dlouhých. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz.
3: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
4: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: www.pragueboats.cz.
5: Už vím.
6: Tak vzhůru na palubu.
0: Svítí.
7: Svítí.
0: I na síti všech sítí.
7: Blanické sluníčko najdete i na sociálních sítích.
0: Jenom tam se dozvíte, co o nás ještě nevíte.
7: Blaník na Facebooku a Instagramu.